0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
2: Jak to?
1: No co se divíš? Řeďa byl poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
2: Toho idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Berounce.
3: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
2: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie, to já bych dovedla taky.
3: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do ciziny.
1: Tak počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pane Junek, mistře. Moje děti, jak se na kanapě kočkovali, hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili Andělíčkovi prdýlku. Nespravil byste to?
2: Pani, já jsem akademický malý, já žádný prdýlky nespravuju.
1: Ale to vám to udělal. Spravit Andělíčkovi prdýlku, no tak.
2: Pani, já jsem udělal slavikář pro děti a ty se podle něj učej už 10 let, tak já nemůžu spravovat nějaký andělíčky, pochopte to. Já chci být zasloužilej umělec.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Když myslíte teda, to počtu jako myslíte teda, tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
2: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako srmí nastupuje Hemelka.
1: Koudelka.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Pánové, já jsem četl v časopise 100+1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
3: A co z toho jako vyplývá?
2: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutný Hoře. Čau.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.
2: Stříleli za války do vzduchu.
3: No jistě. Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Hlaď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Svobodný Halík, takhle by to dále šlo. Já rozumím ty vaši náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě posměně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno peru, Halík. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A tou je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chlape, uvědomte si, že když potom vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde tam, no půjde do prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurva, nižší, nižší, nižší! Halík, politicky. Myslete politicky, Halík.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Letěli jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domů.
2: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: Hezké středeční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Postupy pro podobné situace jsou jasně nastavené. O nové koncepci armády bude dnes ráno na ministerstvu obrany jednat premiér Andrej Babiš s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Zuna v úterý řekl, že na základě diskuze a případných pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci dopracován do finální podoby. Následně bude ve standardním připomínkovém řízení a poté ho dostane k projednání a schválení Bezpečnostní rada státu. Ruský prezident Vladimír Putin se dnes setká se svým čínským protějškem Xi Jinpingem, se kterým bude podle médií mluvit o mezinárodních a regionálních otázkách nebo o navrhovaném novém plynovodu Síla Sibiře 2. Ten by měl podle představ Moskvy umožnit přepravu plynu z ruských polárních končin přes Mongolsko do Číny. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se taky objeví déšť, lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky i na ostatním území. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: V Humpolci se bouralo na Pražské ulici, opatrně taky v Opavě, na vodní na křižovatce s Ratiborskou se srazily dva osobáky a nehoda se řeší taky v Třebíči na Sucheniově ulici.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci.
4: Hezkou středu, protože středá vám se Honza,
5: Anabel
0: a Zuzka.
4: 3 minuty po 6. 20. května ve středu, jak jsem říkal. Přátelé, vy to neslyšíte, ale tady moje dvě milé kolegyně tady po ránu tak jako podivně vzdychají únavou. A já nevím, mě to docela baví poslouchat.
5: Děkujeme, no. Já jsem nevzdychala únavou, já jsem šla spát 9.
0: Fakt?
5: No. Jo.
4: Takže ty takhle vypadáš, proč?
5: Já takhle vypadám normálně a vypadám jak chleba z tašky po ránu prostě, no, zatím mám na to říct.
4: Ale zase jsi ještě v celku takový ten posypanej tou moukou hezky, víš s tím?
5: Ani ne, spíš rozsypanej než posypanej.
4: No, takže krájenej, dobře.
5: Tak já bych přátelé, to vám nerozváděla.
4: Přátelé, pokud jste se ještě dneska nerozvedli, tak vás třeba ještě během vysílání rozvedeme, jinak vám přejem dobrou chuť k jídlu, pokud si dáte chleba z tašky, jdem na Iron Maiden.

0: 6 hodin 21 minut a 20. května středa znamená, že dneska svátek slaví Zbyšek, případně paní Hvězdoslava.
1: Je to hezký jméno, Hvězdička Slava, to je pěkný, neznám žádnou.
0: Já taky ne, že bych ale třeba dal nějakému svýmu dítěti, nebo cizímu třeba.
1: Hvězdoslava.
0: Hvězdoslava Danda.
1: Danda.
0: To zní strašně. Ne, to by byl, to by, já bych to byl klukově, aby to bylo jako super. No tak přejeme všechno nejlepší. No a jinak tady máme dneska dva význační muzikanty. Prvním je 71-letý už americký klávesák Steve George z kapely Mr. Mister, spoluautor všech písní.

Tak dobře, tak tohle jsem tě úplně nenavnadil, tady pozýváváš. Tak to zkusíme jinak. 82 let by dneska oslavil můj miláček, který už bohužel není mezi náma, americký zpěvák Joe Cocker. Zemřel už před 12 rokama ve svých 70.

0: Tak posíláme no, gratulace. Dobrá,
1: podlahy, tu mám ráda.
0: To není Přemek, to je Joe Cocker.
1: Vážně? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Když to takhle krásně zpíváš, tak na mě vždycky dejchne taková nálada dálek a exotiky, víš, jako tady z Holešovic tržnice, jo, přesně tak. Přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna snídáte, kdo chce psa jíst, hůlky se vždycky najde.
1: M1 s hůlkama, dobrou chuť přejeme.
0: Za chvíli Harley, pověste ho vejš.
2: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domů.
4: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz.
5: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
6: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
5: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
6: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Harley a song, který se jmenoval Hádej jak.
1: Povězte ho, vejš.
0: Ať se houpá.
1: Není možný.
0: To už tam není. No,
2: to už tam není,
0: opravdu.
2: Je tam jenom ta první půlka.
0: Ale vlastně trefila si to. Takže získáváš ode mě zlatý obludíšky a ještě navíc prvotřídní poslech tady Zuzky a zpráv.
2: Jupí.
3: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz Rock Radio. Co se děje?
4: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes v Praze s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou jednat o prohloubení ekonomické spolupráce i o aktuálních krizích v regionu Blízkého východu a jejich dopadu na Evropskou unii. Následně se Saar na Pražském hradě setká s prezidentem Petrem Pavlem. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z Ameriky. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v Molkapu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé.
3: Rock Radio. Počasí.
4: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo, zpočátku se taky objeví déšť lokálně na západě Čech, postupně čekáme místy srážky i na dalším území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
3: Rock Radio, doprava.
4: Na D1 se bouralo ve směru na Ostravu na 229,5 kilometru. V Opavě se řeší nehoda na křižovatce ulic Vodní, Ratiborská a v Děčíně pozor na Teršově ulici, kde auto narazilo do plotu.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, díky za zprávy, jedeme dál. Teď už 30 sekund na Mars a božský oko.

0: Pokud jste to nepoznali, tohle je novinka. 30 Seconds to Mars a jich božský oko Gadzaj na Rock Rádiu necelých 6 minut po půl sedmí. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu. Ta zní: Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor. Nejsou to kapely, který budeme dneska vyhrávat tadyhle po 30 Seconds to Mars. Jsou to kapely, který vykopnou další ročník úžasného festiáku Rock In, a to už tuhle sobotu 23. května v Českých Budějovicích.
1: Ano, je to tak, čeká nás první Rock In, přátelé, takže už se na vás všichni moc těšíme. Jedeme tam i s celým naším týmem, takže si tam budete moct koupit ve stánku merch a tak dál. A pro jednoho z vás máme 10 lupenů, takže nemusíte vyrazit sami, ale i s celou partičkou kamarádů. A jediný, co po vás chceme, je, abyste se s touhle partičkou vyfotili a poslali nám to na e-mail
0: studio@rockwayradio.cz, a to ideálně do zítřejších 15 hodin, aby jsme tady pak v pátek ráno vyhlásili
1: jednoho šťastlivce
0: v rokovém rozjezdu.
1: Je to tak. No a ještě jsem chtěla říct, že přímo na stránkách, vlastně na Instagramu Rockin, můžete získat lupeny do Plzně, protože se schovávaly lístky kdesi v Plzni. Je to tam na videu, kdybych vám mohla napovědět, tak v komentářích můžete jenom opsat to, co psali ty před váma. A je tam docela málo komentářů. Tam můžete vyhrát 4 lístky na plzeňský Rockin. Takže to je takové doporučení ode mě pro vás.
0: Tak to zkuste, budete to mít zadarmo.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: No a za chvilku si dáme police. Every breath you take.
1: Já myslím, že mi jdeš domů udělat polici.
0: A skříň?
1: Tak dobrý nápad.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: 6 hodin a 49 minut. Zuzko.
2: Venku máme hezky, ideální počasí se někde natáhnout a opalovat se. Tak to si řekl jeden muž nedávno v Přerově. Vyslíknul se do slipů a plácnul sebou mezi zaparkovaný auta na parkovišti, ale pozor, na parkovišti u mateřské školy.
3: Pane bože, on jako úplně nahej byl.
2: Byl ve slipech.
3: Ve slipech, no, aspoň,
1: ještě
3: tak.
1: Navíc to, ve slipech, tak to no, je teda nechutný, je jako víc než ta mateřská škola. Fuj.
2: No ale pozor, takže samozřejmě to lidi nahlásili, dorazila tam policie. A ta muže hrozně naštvala, on na ně začal křičet, že mu cloní, že mu kradou sluneční paprsky a že si na místě doplně kriticky nízkou hladinu vitamínu D. No, tak policajti se mu snažili vysvětlit, že pro to doplňování vitamínu nezvolil úplně jako nejvhodnější místo, načež teda to muž jako uznal a řekl, že už má doplněný vitamín na provozu schopnou úroveň a že půjde doplňovat další vitamíny, především teda vitamín B z piva, přesunul se někam do knajpy.
3: No tak to udělal dobře, prakticky skvělý řešení s obou dvou stran.
1: Já jsem si říkal, že už byl doplněný jinýma vitamínama právě
2: je to
1: předtím.
2: Možný, no?
1: Třeba vitamín P od slova piko, že jo, to taky známe nakladně takovýhle
2: jako
1: různý.
3: On je nakladně, když jdu tady do práce, tak jako spousta lidí na vitamínu P potkávám po cestě.
1: Jo, po cestě já jsem ležel, naznačuješ třeba holky dole na vrátnici.
3: Holky ještě tam nejsou v tuhle hodinu, kde já chodím do práce.
1: Neberou tolik, aby si mohli dovolit takovýhle látky. Ale ty, to pivo, to je dobrý nápad, no. Nedáme si teďko, co?
2: Jako teďka hnedko?
1: No, že bychom šli doplnit vitamin B.
3: Já určitě ne, děkuji.
2: Já určitě jo, tak jdem.
1: Tak jo, tak Anabel to tady bere, Danlanda touhá právě teď a vitamíny za chvíli.

díl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: Za 3 minuty bude 7 hodin ráno, posloucháte středeční rokový rozjezd na Rock Rádiu a teda jako ty kráso, Macbeth, česká kapela, nebo původně teda československá z Aše a jejich Galaxy. Kde se to tady vzalo? Kde jsme to vzali?
1: Nevím, ale zní to intergalakticky.
0: No hodně intergalakticky, hlavně jako to nezní moc česky, že jo?
1: No právě.
0: Ani na tehdejší dobu jako to neznělo. To je, nevím, co se stalo, jestli se tam to nezatoulalo tady od někde, jdem se zeptat vedle kolegů na Blaník. To asi
1: myslíš,
0: ne.
1: Že zrovna z Blaníku, jo? To...
0: Asi ne. No nic, za chvíli bude 7 hodin ráno, takže?
1: Si dáme zprávy, počasí a dopravu.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké středeční ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. 5 ze 6 českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investice. Prezidentu Petru Pavlovi to v úterý při schůzce na Pražském hradě řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. S hlavou státu jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelských delegacích na zahraničních cestách. Policie v souvislosti s nehodou autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích hledá svědky, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střet s tramvají nebo mají kamerové záznamy z palubních kamer. Prosí, aby se ozvali na linku 158. Při nehodě se zranilo 18 lidí, z toho 2 měli závažná poranění. Europoslanci dnes budou hlasovat o výzvě adresované Evropské komise, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze daňových poplatníků. Hlasování se uskuteční rok poté, co Slovensko loni v květnu navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu, aby posoudil využívání evropských fondů. Fotbalisté Arsenalu po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu. Kanoníři v úterý sice nehráli, ale titul jim v dohrávce před posledního kola zajistila remíza Manchesteru City 1-1 v Bournemouthu.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo, zpočátku se objeví dešť lokálně na západě Čech, postupně čekáme místy srážky i na ostatním území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: V Havlíčkově Brodě se řeší nehoda na Betkovského ulici, kde se srazily dva osobáky. Na D8 se bouralo ve směru na Ústí nad Labem na 18,5 kilometru. Tam se srazil nákladák s osobákem a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh.
0: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěknou středeční opalovačku před kojeňákem mám pře Honza.
4: Anabel.
1: A Zuzka.
3: 3 minuty po 7. 20. května. Protože je středa,
4: ano,
3: tak už za půl hodiny
4: budeme rozdávat
3: grill.
4: Jupi.
3: Inteligentní kontaktní grill Sencor SBG 6031 SS. To číslo říkáme záměrně.
4: Wow.
3: Aby jsme ukázali, že jsme skoro stejně chytrý jako ten grill.
4: Jsi mě označil, teda označil.
3: Já tě klidně označím, není problém.
4: Můžeme jít domů, jinak já to jsem chtěla říct už předtím, ale řeknu to až teď, že chci pozdravit všechny sestřičky od Apolináře, protože jsem tam včera byla na onkologii, na gynekologickém oddělení a sestřičky nás poslouchají každé ráno. Takže moc zdravíme, byly strašně miloučký a děkuji za krásnou péči. Tak to je
3: vše. Tak kdyby náhodou sestřičky u Apolináře chtěly v mezičase přijímání pacientů něco ogrilovat třeba, tak si o ten grill napište, rozdáváme ho už po 7:30.
4: Já myslím, že se chceš seznamovat se sestřičkama, ty jsi jim nabídnul grill, no tak to si mě překvapil znova.
3: No tak samozřejmě, že bych se chtěl seznámit s nějakou sestřičkou, že jo, s kým jiným, protože to je jediná, která ti dá dýchání z úst do úst nebo poslední pomazání. Nepočkej, to dělal jeden kněz, když jsem byl malej.
4: Ježiši Kriste,
3: no tak
4: bych to
3: grill, nebudem to rozmazávat, jdeme na Ozzyho Osbourna, Shot in the Dark, Výstřel do tmy, no to se tam dělo taky.

0: váhy. Za 10 dní nám, nebo 11, nám končí naše výzva hubnoucí. Jak jsi na tom?
1: Jsem na tom úplně bídně, jsem čím dál tím tlustší, bych chtěla říct. Tak kromě toho, že mám za sebou krásnou liposukci, že mám jako hezký tvary, ale co se týče váhy, tak vážím jako jateční prase. Chtěla jsem se ptat, nemůžeme to trochu posunout?
0: Ne.
1: Jako vzhledem k operaci, ale by to bylo docela spravedlivý, protože já jsem měla zákrok. Zuzi, co si o tom myslíš?
2: No a dokdy jsme říkali, že to má být?
1: Do prvního.
0: Do prvního.
1: Jenomže prostě jak nemůžu cvičit, nemůžu se hejbat,
2: chápu,
1: víš
2: no.
1: Co, to je jako, to je fakt nespravedlivý. Já přísahám Bůh, že bych už cvičila, jenomže já 6 týdnů nemůžu cvičit.
2: No a já bych to dala až jakože do prvního července, no na začátek prázdnin, že byste měli být
1: hubený. Tak to odložíme o měsíc.
0: Já pak já myslím, to chcete zase posunout, ne? Já bych to dala konce srpna. Hele, Vánoce daleko, ne?
1: Ne, ale vzhledem k zákroku si myslím, že by to bylo fair.
2: Jo, to asi jo.
0: Jak fair?
1: No fair.
0: Já se těším na ty hnusný ryby, jak budeš žrát
1: se mnou. Já budu žrát stejně, to buď klidu, když to posunem do konce července, ale budu mít tlustá
2: než teď. Honzo, přiznej se, že nechceš si platit další měsíc krabičkový diety.
0: Chci právě, protože mě to baví, že hubnu a že budu hezký konečně.
1: Ne, ale jako teda musím říct, že na rozdíl, teda já jsem si to jako nechala odoperovat, ale na Honzíkovi je to opravdu vidět, teda, že nežere se.
2: Jo, mohli jste to vidět i včera v našem reelsku na Instagramu.
1: Tak, ale on to tam schválně vystrkuje. Schválně vystrkuje, on tady, když se stoupne, narovná se v ramenou, tak to nevypadá tak strašně. No.
2: Nevypadá tak strašně, to je největší pochvala.
0: Já jsem rád, že jsme chtěli mluvit o něčem úplně jiným, takže jsme tenhle ten 4-minutový nebo 5-minutový vstup probrali úplně nesmyslama. Dobře, tak jdem radši na muziku. Green Day, Know Your Enemy, znej svýho nepřítele, což je
1: to
0: pro nás žrádlo.
1: To já vím moc dobře, dávejte si na mě pozor.

0: Je 7 hodin 23 minut, tohle jsou Def Leppardi a jejich Animal na Rock Rádiu právě teď ve středečním rokovém rozjezdu. Slaví se den Buď milionářem, a protože ty jsi na prachy a na mince a na zlato a na všechny blištivý věci.
1: On dělá úplně takovou straku, ne? Ty já čekám, že tady za chvilku odnesu ty nějaký matice ze stolu, ty jo, nebo tak
0: něco. No tak
1: něco.
0: Hele, vždycky ráno přineseš malou kabelku, odcházíš
1: hele,
0: a má 10 kilo.
1: Hele, všichni mají rádi peníze a kdo říká, že ne, tak kecá. Jako, víš co, že se brečí v limuzíně, než na zastávce tramvaje. A řekni, že to není pravda.
0: Samozřejmě, no, vždycky je lepší brečet s drinkem někde u moře, než no. na mácháči. Každopádně.
1: Mácháč dobrý za mě.
0: Britská královská mincovna vzdala hold kapele Pink Floyd úplně poprvý a vydala limitovanou sérii pamětních mincí s motivem jejich nejznámějšího alba, nebo asi nejznámějšího, The Dark Side of the Moon. Což je takový ten hranol, který že rozděluje světlo na jednotlivý duhový barvy. Základní verze té mince vyjde fanoušky jenom na 18,50 liber.
1: Fakt? Což je vlastně můžeme dovolit dobrý. I my dva?
0: Ano, a dají se koupit. No ale potom jsou tam nějaký různě omezený limitky. Těch nejomezenějších, nejdražších je jenom 100 a prosím tě, jedna stojí 5320 liber.
1: Tak na tu už nemám.
0: No, v přepočtu přes 150 tisíc korun a nejlepší na tom je to, že jsem koukal, že na tom webu už jsou všechny ty limitované série, které jsou omezený počtem.
1: Vyprodaný.
0: Rezervovaný, už jsou pryč v podstatě, takže už je ani nekoupíš.
1: No.
0: Jak teda můžeš být milionář, když si nemůžeš koupit takovýhle věci?
1: Co to za dotaz? No? Já jsem to vůbec nepochopila. Se to snažím jako rozklíčovat, na co se mě ptáš, ale to bude trvat ještě další dva vstupy, tak si to řekneme, když
0: dobře, tak
1: jindy.
0: Dobře, tak si to řekneme jindy, třeba příští týden ve středu. Za chvíli komunál pod maskou klauna.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Necelý 3 minuty po půl osmí Komunál pod maskou klauna. Zuzka má připravený zprávy, pojďme na ně.
1: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
2: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno, krátce po půl osmé jdeme na rychlé zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes v Praze s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou jednat o prohloubení ekonomické spolupráce i o aktuálních krizích v regionu Blízkého východu a jejich dopadu na Evropskou unii. Následně se Saar na Pražském hradě setká s prezidentem Petrem Pavlem. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z Ameriky. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf MOL Cupu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé.
1: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo, zpočátku se taky objeví déšť lokálně na západě Čech, postupně čekáme místy srážky na ostatním území a to ve formě občasného deště nebo přeháněk a hlavně na Moravě a ve Slezsku odpoledne a zpočátku večera i bouřek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
3: Auto s motorkou se srazilo na Plzeňské ulici v Ostravě, v Praze se bouralo na ulici Milady Horákové a pozor taky na D8 ve směru na Ústí nad Labem, tam se řeší nehoda v levém jízdním pruhu na 18,5 kilometru, tvoří se tam kolony a další nehoda se řeší na silnici číslo 56 na trase Ostravice-Ostrava u obce Metylovice na 62 kilometru.
4: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
1: Rock Radio.
0: Zuzko, díky. Jedeme dál. Teď už Skillet a jejich hrdina a za chvíli bude hrdina jeden z vás, protože rozdáme další grill.

0: Just in time, právě včas jsou Skillet Hero, který končí, aby uvolnili místo v 7 hodin a 38 minut nějakýmu šťastlivci, kterýmu dneska rozdáme další grill, neboli inteligentní grill značky Sencor, tak mu byli do ručky.
1: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Je 7 hodin 42 minut ve středu na Rock Rádiu. Rozdáváme další inteligentní kontaktní grill Senkor a jeho šťastným majitelem je Honza z Trhových svin, nebo sviní. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Jo,
0: čau. Prosím tě, trhové sviny asi nejsou trhový svině, že jo?
2: Ne, no mají sviny.
0: Dobře.
1: To je někde u Plzně, ne? Nebo kde to je?
0: Nevím, kde to je.
1: Kde to je? U čeho to je většího?
2: To je, no, u Budějic, kousíček.
1: No, u Budějovic, aha, tak to jsem úplně vedle.
0: Takže to seš jeden z našich skalních tím pádem.
2: To víš, to si píš.
0: Super, prosím tě, Honzo, ty jsi nám psal do vzkazu, že chceš ten grill proto, aby si pak měl krásný fotky chutných jídel. Ty seš tak jeden z těch uchyláků, co než aby to jídlo snědli, tak ho nejdřív 30krát vyfotěj.
2: Ne, to určitě ne. To je spíš o tom, že to využije přítelkyně, která ugrilluje a pošle mi fotku mezi tím, co jsem v práci.
1: Tak to je hezké, to je moc pěkné. Takže ty už se pak těšíš jenom na ten hotový výsledek, že dostaneš foto na lákání slin a pak už jenom debužíruješ.
2: Přesně, pak krásně za písniček Tyla Lindemana si to všechno sníme.
1: No tak to je romantika, člověče, jako z filmu.
2: No, to se dovede představit tu romantiku.
1: To jo, u toho Tyla Lindemana hodně.
0: To bude nějaký jiný film.
1: Přesně, to je tam ty syrový ryby, který on háže do publika a podobně.
0: No vidíš to, což mi vlastně připomíná, no a jaký masíčka, ryba třeba taková dobrá na grilu, ne?
2: Taky ryba, nebo nějaké síry, hermelín, no.
0: Člověče, nechce tvoje přítelkyně na mě telefonní číslo, že by mi ty fotky posílala taky?
1: Myslím, ne, já bych mu to jídla. Nedávala, jestli můžu poradit, tak já bych mu to nedávala.
0: No nic, no, já jsem chtěl, že bychom si vyměňovali takhle nějaký fotky chutného jídla, protože mě nalákali ty grilovaný síry, ale nic. Honzo, prosím tě, grill dorazí někdy v průběhu příštího týdne, moc si ho užij, klidně nám potom pošli nějakou takovouhle zlověstnou fotku, jak grillujete s přítelkyní něco dobrýho, a jinak se měj pěkně a zase se někdy ozvy.
2: Jasný, určitě, díky.
1: Gratulujeme, krásný den, ahoj.
0: Hezký ráno, ahoj. No a přátelé, vy máte jedinečnou možnost si o další kontaktní grill napsat ještě zítra, anebo pozítří, a pokud by se vám nechtělo čekat, nebo si ho prostě chcete koupit, protože se vám teď začaly zbíhat sliny jako nám tady, tak ho můžete koupit na jedný ze 123 prodejen Planeo, anebo na webu www.planeo.cz.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
0: A teď už si pojďme rád muziku.
1: Halloweeny, Future World.

0: Muse a jejich Starlight v 7 hodin a 53 minut. Za chvíli bude 8, je středa, to znamená, že tvůj oblíbenec
1: Marcel. Jo, Marcela, jo, motový, jdeme na to.
0: Bylo to těžký najít nějaký
1: já
0: oblíbence.
1: Já jsem přemýšlel, co po mně chceš, ty, jaký oblíbence, tady kromě vás dvou, tady nikdo takový není, možná ještě o partrovejš, ale o dvě teda, ale tady ne.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného. Klatové krásné šumovské hvozdy, Pohořelicách dvojku Bílého, Bezlině, no to radši vynecháme, a v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
4: Zdravím posluchače Rock Rádia, tady Adam Březí, chtěl bych vás všechny pozvali tenhle víkend na rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova a zázemí je v Českých Budějovicích na výstavišti. Rally doznala spousty změn, organizátoři se činili, takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohoutce jedou v obráceném směru než v minulých letech, takže v podstatě nové rzety a všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si užijeme společně hezký víkend a potkáme se v co nejhodnějším počtu jak na výstavišti a servisu, tak podle rychlostních zkoušek. Ahoj.
3: Kromě Adama, který na svém voze veze Cibrťosu básník, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců, můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách s Super RZ-tou, průjezd cílovou rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov.cz.
2: Rock Rádio Motokeci.

0: Varastovky a jejich cover bedny od Whisky 2 minuty před 8 na Rock Rádiu. Co, chceš si to zaspívat?
1: Tak kopni na tvý bedny, ať pan Svrčeká.
0: Že jsem se ptal? Co jsem komu udělal?
1: Ale máš mě rád, viděl.
0: Samozřejmě, ježišmarja, namazal bych si tě na chleba a polil medem. No tak za chvíli, 8 hodina, Zuzka už tady pečlivě zase vymýšlí další zprávy a nehody a takové věci, tak na ty se taky těšte, teda myslím na ty zprávy. No a v 8:30 hospodský kvíz?
1: Ano, dáme
0: mohla
1: si.
0: Mohla by si zahrát.
1: No tak asi budu muset, tak doufám, že vyhraju, já většinou vyhrávám.
0: Dneska určitě.
1: Dneska to o čem?
0: Nevím.
1: Nevíme, takže dozvíme to nevím, se. Jestli vyhraju, uvidíme.

Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz

0: Zprávy. Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu zprávy. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Postupy pro podobné situace jsou jasně nastavené. O nové koncepci armády bude dnes ráno na ministerstvu obrany jednat premiér Andrej Babiš s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Zuna v úterý řekl, že na základě diskuze a případných pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci dopracovaný do finální podoby. Ruský prezident Vladimír Putin se dnes setká se svým čínským protějškem Xi Jinpingem, se kterým bude podle médií hovořit o mezinárodních a regionálních otázkách nebo o navrhovaném novém plynovodu Síla Sibeře 2. Ten by měl podle představ Moskvy umožnit přepravu plynu z ruských polárních končin přes Mongolsko do Číny. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Rock Radio. Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, v Čechách může jít přechodně až zataženo, místy taky zaprší a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
0: Rock Radio. Doprava.
2: V Táboře se řeší vážná nehoda na Soběslavské ulici, tvoří se tam kolony, bouralo se taky u obce Baška na silnici číslo 56 na trase Ostrava-Ostravice na 57. kilometru. Na D3 se taky bouralo ve směru na České Budějovice na 108,5. kilometru a pozor si dejte taky u obce Metylovice na silnici číslo 56 na trase Ostravice-Ostrava na 62. kilometru.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Pěkný středeční ráno s vašimi oblíbenými kolegy vám přeje Honza
4: a Navel
2: a Zuzka.
3: 4:08 ve středu 20. května. Ta ebola v těch zprávách o tom zpívali už Eláni, ne? Takový to, keby ebolo něčo, čo sa ti dá zjesť. Ne, to nejde ono.
4: Nemáš volizovat krysy a budeš v pohodě.
3: Já bych si nějakou zrovna
4: volizoval. A navolizuj ti potkané a dobré bude.
3: Potkané a krysy. Je super, že ty zvířátky máš ráda.
4: Já mám všechny zvířátky a ráda.
3: Mě by zajímalo, jestli po půl devátý dneska ten hospodský kvíz, který nás čeká, bude
4: o ebole,
3: o ebole nebo o zvířátkách, nebo
4: Zuzi, o čem takovém. To děláš?
2: Bude hudební.
4: Ne.
2: Velice se těšíme.
4: A já se víc vyznám v těch potkanech než v hudbě, to nevadí, to tak to zkusíme.
3: Tak možná o to líp, když tě dneska někdo vyzve na souboj.
4: No, vyzvěte mě.
3: Ale to až po půl devátý. Teď už vyzveme zase nějakou muziku z našeho playlistu. Midnight Oil, Beds Are Burning. To by šlo.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Slunečný hro Pablo Effect na Rock Radio v 8 hodin 21 minut ve středu 20. května. Což znamená jednak, že jsme udělali radost tady naší Anabel, která ten song miluje.
2: Já jsem si úplně tady zaspovídala na mládí a na pelíčky, nebo v čem to je.
1: Na rok 1935, kdy se stará dělá. Výbory. Prosím tě, bude tu dneska v 9 na rozhovor hvězdnej host, tvůj miláček taky a asi teda tím pádem i věkově soukmenovec Márdi z Vypsaný fixy.
2: Je to tak, kluci dorazí na rozhovor za Kamílkem, takže se dozvíte spoustu zajímavostí, teď jim vyšla nová pecka, takže určitě pohovořej i o tom, i s videoklipem dokonce vyšla.
1: Fucking party se jmenuje.
2: Ano, tak to je krásný název songu, každopádně samozřejmě, kdyby nedej bože jste něco měli od 9, tak nemusíte být smutní a plakat doma v rohu, protože si to můžete pustit zpětně na našich streamovacích platformách a to už dnes během odpoledne nebo i dopoledne podle toho, jak děvčata budou rychlá.
1: Tak. A dokonce, pokud byste nechtěli poslouchat podcast, ale chtěli byste, aby za Margiho mluvila jeho muzika, tak nová deska Ideál Vypsaný fixe vychází už tenhle ten pátek 22. května.
2: Vypsaný fixe, jak to řekl na Babiša.
1: To je, díky to fixa, bez fixy, fixe, ne, jak jo?
2: Jo, jakože tý vypsaný fixe.
1: Ano.
2: Já už jsem to pochopila. Já už dneska nejsem nejbystřejší tuška v penále, no nic, tak pojďme dál.
1: Za chvíli Metallica, sad but true, smutný, ale pravdivý.
2: Jesus Lord, no, to je můj příběh.

0: Metallica a jejich smutný, ale pravdivý na Rock Rádiu 2 minuty po 8:30. No a protože je 8:30 a dneska je Mezinárodní den streamování, tak si můžete pustit odpoledne třeba hokejový zápas České republiky proti Itálii. Říkám to správně, Zuzko?
1: Ano, je to tak.
0: A taky si můžete teďka Zuzku poslechnout v jejich dalších hokejových zprávách. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Dobře.
2: Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Prohráli jen den poté, co bez větších potíží zvládli páteční duel s Dánskem 4-1. Po ceném pondělním vítězství nad Švédy 4-3, nechtějí opakovat stejný scénář, podle něhož by outsiderovi přenechali body. Hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa ve skupině B Slovinsko 5-4 po samostatných nájezdech a po úspěchu proti Norsku a Itálii vyhráli i třetí zápas na šampionátu. S 8 body jsou druzí za 100% Kanadou. Český tým je o další bod třetí.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz Rock Radio. Doprava.
1: Na D3 pozor, ve směru na České Budějovice se boural na stém 8,5 kilometru. Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru D1 na 24,5 kilometru, tam se srazily 3 osobáky. 2 auta v sobě máme v Kroměříži na Kojetínské ulici a pozor si dejte taky na nehodu se zraněním, která se řeší v Jablonci nad Nisou na Belgické.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio.
0: Jako vždycky bez ztráty kytičky, Zuzko, díky. Teď už mají Chemical Romance, I Don't Love You, Nemiluju Tě, a za chvíli vás milovat budeme, protože si s někým z vás zavoláme do hospodského kvízu.

0: My Chemical Romance, I Don't Love You, nemiluji tě, v 8 hodin a 38 minut na Rock Rádiu. Anabel se doslintala k mikrofonu, takže je nejvyšší čas se pustit.
1: Rock Rádio, hospodskej kvíz.
0: Do týhletý středeční parády.
2: Jupí.
0: Nic víc k tomu nemáš, jenom jako jo?
2: Měla bych něco říkat, dobře, já jsem v rádiu, já tady moderuju. A jo, už jsem si vzpomněla, dobře, máme hospodský kvízek, přátelé, takže s jedním z vás se utkám, buď já nebo Honza, vyberte si prosím vás Honzu, já mám dneska lobotomii v přímém přenosu, takže, no ale možná bude jednodušší mě porazit. Každopádně bude se jednat o hudební kvíz, takže můžete právě teď volat na číslo 725-844-424, ještě jednou 725-844-424.
0: Říkáš tam jednu čtyřku navíc? 725-844-424, asi jo, no. Dobře. Přátelé, každopádně, kdo se dneska zase dovolá, máme pro ní i knížku, dneska je to opět pro motorkáře, Motocykly v Československu na fotografiích 2, strašně těžká, strašně tlustá, strašně velká.
2: To nemluví kniha. O mně, to mluví o
0: Ano, opravdu je to kniha plná motofotografií, možná vám tam třeba i přiložíme nějakou fotku, kde Anabel tu javu rozsedne, pokud budete chtít, ale jinak tato knížka je tedy zadarmo pro toho, kdo se dovolá, takže volejte na číslo, který jsi říkala.
2: A je opravdu krásná, tlustá, to můžu potvrdit.
0: Taková tučná. 725 844 424, za chvíli jsme zpátky.

0: Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: Minutku před 8:45 jsme se ve studiu rozrostli alespoň virtuálně od dnešního dalšího soutěžícího a tím je Martin z Tábora. Martine, dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno i vám.
1: Prosím tě, ty jsi vybral do dnešní kvíz do dvojice Anabel, takže já ti děkuju, já budu jenom poslouchat a tiše se usmívat.
2: Protože chtěl vyhrát, že jo, to je úplně jasná taktika. No.
4: Tak jo, jdeme na to. Tentokrát mě k kvízu, k tomu tématu inspirovala soutěž, to, co tento týden rozdáváme, a to je grill. Takže to bude o grilování a o masíčku a o burgerech.
2: Jako vážně? Myslím, že bude hudební.
4: Ale bude zároveň hudební.
2: Aha, dobře, tak pojď.
4: Tak jdeme na první otázku. Skladba Burgerman od ZZ Top z roku 1990 je plná dvojsmyslných narážek, které přirovnávají obsluhu grilu k milostnému svádění. Která z těchto bizarních hlášek se v textu písně opravdu objeví? Za A. Slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza. Za B. Varování, že jeho tajná omáčka pálí víc než výfuk od Harleje. A nebo za C. Prosba, abyste na maso hlavně nedávali kečup, protože to uráží Texas. Tak, Martine, co typuješ?
3: Já, tak ten kečup mi spíš hladí k Austrálii než k Texasu. Mm-hmm. Já bych typnul ten výfuk od Harleje.
4: Typuješ Bčko, dobře.
2: Já teda taky, to bylo první, co mě jako tak jako mi to přišlo nejreálnější, že by to tam mohlo být.
4: No a je to Ačko, slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza.
2: Ty krásno, tak kluci to vzali hodně jako sci-fi.
4: Je to trošku sci-fi, ale tak rýmuje se to, známe to v těch
2: písničkách.
4: Ale štítná
2: žláza nová by se mi hodila, jako já beru prášky celý život.
4: Já jsem si právě říkala, že to by to bude blízký. Škoda, že jsi to netypla, no tak nic, jdeme na další otázku. V textu masožrutského hitu Už se to smaží a peče od kapely Alkohol se zpívá o nejrůznějších masitých dobrotách, jako je bůček, prejt nebo ovar. Jaká konkrétní věc ale podle textu zpěváka doslova lochtá v krku? Za A. Klobása, za B. omastek, anebo za C. pěna z piva?
3: Typuji Cčko.
4: Typuješ pěnu z piva?
2: Přemýšlím. Zkusím omastek.
4: A je to tak. Pojďme si pustit ukázku.
5: Prasátko, vesele chlochtá omastek, v krku mě lochtá bůček prej.
2: Já normálně ty písničky tady díky práci v Rock Radio začínám fakt znát, to je neuvěřitelný.
4: Tak je to 1-0 pro Anabel a jdeme na poslední otázku. Led Zeppelin vydali v roce 1979 skladbu Hot Dog. V textu se zpívá o dívce, která vzala týpkovi roha, vzala mu klíče, odjela autobusem pryč. No a kterému americkému státu je tahle píseň věnovaná a zpěvák v ní prohlašuje, že už do něj kvůli tomu nikdy nevstoupí? Za A. Kalifornie, za B. Texas, anebo za C. Alabama?
3: Typu Alabamu.
4: Typuješ Alabamu?
2: Já Bčko dám.
4: Dáš Texas? Mm-hmm. Nechápu, jak to děláš, ale máš to opět správně. Takže je to 2-0 pro Anabel.
1: Bouřlivý potlesk, je naprosto nečekaný. Paradox tohohletoho vítězství je ten, že stejně nakonec Anabel nedostane nic.
2: Nedostanu nic, to bych chtěla říct, že já se tady sice jako raduju ze svých znalostí, které teda odhaduju naprosto od boku, ale knížku dostaneš ty, takže gratulujeme.
3: Já vám děkuju, tak třeba se dovolám příště a porazím tě příště.
2: Tak zkusíme.
1: Já si myslím, že se to jednou určitě povede. Každopádně, Martine, ještě jednou gratulujeme. Knížka letí k tobě. Děkujeme za zavolání. Přejem hezký středeční ráno. Každopádně, i když ty kazavěsíš, určitě neodlaďuj. Už v 9 tady vypsaná fixa, Kamil, povídání, další muzika. Všechno, co si budeš přát. Měj se krásně. Jasně.
3: Budu poslouchat, mějte se hezky.
2: Krásný Děkujem. Den, ahoj.
4: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: No a co jsme si, to jsme si, teď už si dáme, co to tam je, Twisted Sister, We're Not Gonna Take It.

výzvy na povrch se derou a sedají na plíce.

Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, krátce po deváté jsou tu další zprávy. 5 ze 6 českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investice. Prezidentu Petru Pavlovi to při schůzce na Pražském hradě řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. S hlavou státu jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelských delegacích na zahraničních cestách. Jednání mezi odbory a vedením jihokorejské společnosti Samsung zkrachovala. Zhruba 48 tisíc zaměstnanců tak ve čtvrtek vstoupí do 18-denní stávky. Vláda už avizovala, že by se mohla do sporu vložit, pokud by hrozily vážné dopady na ekonomiku. Europoslanci dnes budou hlasovat o výzvě adresované Evropské komise, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze daňových poplatníků. Hlasování se uskuteční rok poté, co Slovensko loni v květnu navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu. Fotbalisté Arsenalu po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu. Kanonýři v úterý sice nehráli, ale titul jim v dohrávce předposledního kola zajistila remíza Manchester City 1-1 v Barmountu.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo a místy zaprší. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Hotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Rock Radio. Doprava.
1: Na D3 se řeší nehoda ve směru na České Budějovice na stém 8,5 kilometru u Horusic. Na Pražském okruhu se bouralo ve směru k D1 na 24,5 kilometru, tam jsou sobě 3 osobáky. A pozor si dejte taky na nehodu v Litomyšli na Záhajské ulici.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokový dopoledne.
2: Rokový dopoledne startuje právě teď, 3 minuty po 9. hodině. S vámi je Kamil a samozřejmě středa, to znamená hvězdný host. Zuzanka je tady taky ještě a máme tady i Mardio, kterýho zdravíme. Ahoj.
3: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
2: Ty tady furt chodíš s tou kytarou, čověče, nemohl bys nám na začátek tam něco jako hodit jen tak, máš tam ale přesto kabel.
3: Jo, jo, vidíš.
2: Takže by ti to netlumilo.
3: Já si to propotáhnu. Propoj
2: si to, že bys nám takhle jako víš do toho openu, je to takový netradiční, ale tak.
3: Jako jen tak jako nějakou zvukovou tu, jo.
2: Zvukovku udělej nějakou, no jestli jako třeba víš, a ti to tady stiším, takhle.
3: Life is life, na na na na na. Ta ta ra ra, na na na na na. A teď
2: vidíš,
3: už je to, teď
2: stačí.
3: Už si celý den nebudete zpívat nic jinýho. Sorry, omlouvám se.
2: To je super, takže jste jistě poznali, že dnešním hostem na hvězdní hodinky bude Mardis, vypsaný Fixy, a budeme se bavit o aktuálním dění v kapele a taky o novém albu, který vychází v pátek. Tak zůstaňte s námi, za chvíli jsme tady, teď si pojďme dát škorpíky.
0: Rock Radio.

0: Vězným hostem Rock Rádia je dneska Mardy z Vypsaných Fixy. Už jste to určitě poznali, pokud jste poslouchali hned od 9 hodin, protože Mardy se nám představil a taky nám zahrál. Nicméně, já bych to na začátek trošku odlehčil. A ty jsi tady říkal krásnou příhodu o tom, protože příští týden nás čeká Jirka Daron, samozřejmě Prago koncert, Metal Fest, Rock Castle a Masters of Rock.
1: Jasně.
0: A vy máte právě na Masters of Rock jako Fixa krásnou vzpomínku, tak bys ji tady mohl přetlumočit i posluchačům, protože já jsem se fakt pobavil, tak zazpomínaj, jaký to byl rok, prosím tě?
1: Hele, rok si přesně nepamatuju, ale je to už jako poměrně dlouho, myslím, že minimálně takových 12-15 let to může být. A je to příhoda, kdy jsme hráli na Masters of Rock a vždycky tam se vyskytovali takhle jako zástupci jiných žánrů, který tak okořenili, čo, třeba Flared, nebo teda Vypsaná
0: Fixa. Ty jsem tam myslím taky letos.
1: Vypsaná Fixa, že to jako nebylo úplně, jako nejsme úplně metal. No ale tak jsme tam jako byli, že jo, a po nás, teda před náma měla vystoupit hlavní hvězda toho dne, nebo celého festivalu, kopala Rage, což je taková jako ostrá parta s nekompromisníma fanouškama. A ty už se tam začali starocovat, když jsme přijeli a viděli jsme v prvních lineách, jak jsou prostě natěšený na ty Rage, jako že to fakt si užijou. Jenomže Rage, tyjo, se někde zasekli a měli zpoždění. No a přišel Daron a říká, hele kluci, Rage mají zpoždění, my to vyměníme a budete vy. A my, jo, v pohodě, dobře, tak jsme, proč ne, že jo. A teď tam stáli, ale nám to nedošlo v tu chvíli, že jo, co se stane, že jo. No a tam už jako byli ty rejčaři, že jo, ty prostě natěšený prostě borci, pokérovaný, velký, vlasatý, svalnatý metalisti, který chtěli rejč. No a ten moderátor to ještě jako ten to dodělal, ten tam vylez ven a říkal, chcete rejč? A on říká, jo. A on, tak smůla, Rage mají zpoždění, bude Fixa. A teď jsme přišli, viď. A to jako, ty první 3-4 písně byly teda strašně jako náročný, protože tam jako nebyla úplně jako pochopení ze strany rejčařů, ale naštěstí pak se nám protlačili nějaký naši fanoušci dopředu a nějak jsme to jako ustáli dobře. No.
0: Takže to dopadlo dobře.
1: No, ale ten jako začátek, to bych jako nepřál nikomu, no.
0: Tyhle. Hele, tak máte aspoň takovýhle výzvy za sebou a víte, že se umíte postavit čelem, jako, že?
1: Je to pravda, no. Prostě, jako, jak zpíváme, dno je dobrý na to, aby si to prohlí, takže tady jsme se potopili a tam, tyjo, byl potápěč a měl, tyjo, na skafandru napsáno Rage, tyjo. Ale, jako, pak když přijeli a rozsekali to tam na padr, kvalitní, skvělá parta, energická.
0: Tak super, krásná vzpomínka, nicméně teď pojďme do současnosti a zase to trošku odlehčíme, protože co ten pohár? Co ten titul?
1: Tak to je těžký pohár, ten právě, to se nedá odlehčit. Já jsem dokonce dostal to privilegium, že za mnou přišel Mandy, on za mandát,

0: čas, takže a jsem fanoušek. V Pardubicích vlastně skoro každý fanoušek.
1: Pojďme si dát teda píseň, která je spjatá s vítězstvím Pardubic a s pohárem, a mně se Bylo to jistý, protože tu si tam často sdílel a když už to šlo jako do finále, tak si myslím, že tohle písní dost lidí pohoršil z druhého klubu, v tom smyslu, že asi si mysleli, že něco o tom, ale každopádně Bylo to jistý je píseň z nový desky, o který si dneska budeme povídat, tak si jdeme dát. A samozřejmě gratulujeme.
0: Díky.

0: Vypsaná Fixa Mardi dneska ve studiu jakožto hvězdný host. Já se ho rovnou zeptám na Vypsanou Fixu, teda aby jsme se dostali k tématu, jaký bylo jaro? Jak jste si to užili? Co jste dělali?
1: Hele, jaro bylo celkem pěkný. Dojížděli jsme šňůru, kde se krása nesmírná, do toho jsme dokončovali novou desku, která vyjde v pátek, takže kolem toho bylo mnoho jako zařizování a úkolů, které snad už jsou zdárně všechny v cíli a já teďka se těším na ten okamžik, až budu stát na té hoře, na té

0: 8000, tak tam rozhlídnu a spodu dolů, viď?
1: A Krása nesmírná tam měla asi obrovský úspěch, ne, to turné? Vy jste ho nastavovali snad, ne? Že to původně nemělo být
0: až... Nemělo, no. Měli jsme dokončovat tu desku, ale byl o to velký zájem, tak jsme ještě pár koncertů přidali a úplně tolik jich nebylo, ale myslím, že to stačilo vzhledem k tomu, že jsme pořád se jezdil na nějaký dodělávky a do nahrávání a do loděnic kvůli speciálnímu vinilu a všeho, takže to bylo akorát všechno dobře tak spojené.
1: A vy jste měli nějaký problémy vlastně s vydáním těch starých alb?
0: Ano.
1: Jak to probíhá? Třeba Krása nesmírná je možností sehnat třeba na vinilu a na CD teďko, nebo
0: i za sebe? Teď už jo, protože vlastně máme trouble, že první 4 desky jsme vydali u nadnárodní firmy a ta tady prostě má zatím problémy s tím udělovat ty licence a je to s nima na dlouhej čouhej, takže po jako mnoha letem posílání si e-mailů jsme do Polska nebo někam jsme vlastně usoudili, že lepší se to nahrát znova a už to neřešit, tak už jsme takhle 2 desky nahráli a asi to čeká i ty další 2.
1: To je zajímavý docela, že to je takovej produkt, kdy si fanoušci nemůžou koupit starou desku, ale tak zase aspoň jste si rozpomněli na ty skladby.
0: Je to, že? Tak, potrénovali jsme.
1: Třeba jste tam objevili nějaký skrytý klenot a řekli jste si, ty bláho, tak tohle už jsme dlouho nehráli.
0: No, my jsme jako vlastně si zjistili, jak to bylo jako strašně nadčasový rozhodnutí si v roce 2009 založit vlastní label, který všechno vlastní a vydává a nemusíme jako se ptát jenom sami sebe. Márdi, chceš vydat na vinilu doly z téhle desky? Jo, tak jo.
1: Jinak, my jsme si teď pustili úvodní single, bylo to jistý, který vyšel už v březnu. My jsme tenkrát spolu mluvili po telefonu o týhletý písně, ale co ten klip, jak se vám spolupracovalo s Jakubem Kohákem?
0: No tak Jakub je šílený velký muž s velkými rozmáchlými představami a nakonec jsme to dali pěkně dohromady a po mnoha letech vlastně jako Jakub je hned na druhém místě, jako první jsou ta nadnárodní firma na domlouvání a Jakub je druhej, ale jako nakonec jsme si 10 let říkali, že bychom mohli udělat spolu klip a teď to jako klaplo, takže to se povedlo.
1: A jak na píseň reagovali lidi na těch jarních koncertech? Hráli jste ji určitě, ne? Na Majálesu určitě?
0: Hráli jsme ji všude, kde to šlo, protože jsme si řekli, že to není jednoduchý mezi ty naše starší písně dostat nějakou jako novější, takže musí se hrát, nesmíš to vzdát, i když samozřejmě z začátku má třeba menší ohlas a hráli jsme ji a ohlasy jsou dobrý.
1: Tak super. Povídáme si s Márdiem Zipsaný Fixy, povídat si budeme za chvíli, protože představíme i druhou píseň, která už z desky známá je a dokonce vám dneska zcela exkluzivně v závěru zahrajeme 3. píseň. Zahrajeme, protože Fixa nechce pouštět další písně až do pátku, než vyjde celý album, ale Márdi řekl, že nám ještě jednu píseň z té desky představí a zahraje Ofiko jakože live tady ve studiu, takže exkluzivita pro Rock Radio. Tak zůstaňte s námi.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Tak co, koupelna hotová?
5: Sepeš.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Jezdního z Drográdia, má dnes vypsaný fixy a bavíme se o novém albu Ideál, který vyjde v pátek na CD i na LP.
1: Bude. Ano, je to tak. Ještě bude takový speciální deluxe box, který bude strašně speciální, bude v něm vinyl a pak spousta dalších věcí.
0: Tak to je krásný, to se těším, že no, já už jsem byl poctěn teda, nevím, jestli na mě tohle album vyjde, ale byl jsem poctěn, protože ty jsi mi přinesl krásný pingpongový míček, který je z 80. let.
1: Ano, jako. Originální.
0: To by se měli pak možná nafotit taky. A i s věnováním, tak děkuji, hele.
1: To je ten zvuk.
0: Krásně, to je krása, no. Já jsem pingpong jako měl rád, hrával jsem ho často a dobře. Nevím, jestli bych to zvládl teď, no vidíme, jestli třeba tenhle ten míček přinese štěstí. A deska se jmenuje Ideál, to je spojení právě s tím nápisem na tom...
1: Ano, ano. Vlastně pod, když se řekl ten název, tak já jsem si vzpomněl na tenhle ten prastarý pingpongový míček, o kterém tady mluvíme, že jsme s ním na pionýrských táborech hráli turnaje a vlastně díky tomu vznik vizuál celý ty desky. Jenže byl ten název a pak přišla vzpomínka na tenhle míček a docela vtipný na tom je, že jsme ten název vymysleli v Jablonci nad Nisou a já jsem pak přijel domů a tak jsem o tom přemýšlel, jestli je to dobrý nebo není a googlil jsem si, kde ten míček vznik, jaká jeho historie a tam bylo, že se vyráběl v Jablonci nad Nisou, takže to bylo znamení, vesmír jasně řekl, to je ten správný název, Mardi, a tak to bylo.
0: Vy se vždycky necháváte inspirovat takhle nějakýma momentálníma věcma, které se kolem vás dějou, jako třeba fenomén, že jo?
1: Je to tak, no, to bylo, to zase bylo, jako vlastně jsem byl teďka někde, někdo sedí a poslouchá rock rádio, tak já jsem takhle někde seděl a myslím, že jsem v té době, nevím, bylo 2007 rock rádio.
0: 2007 ještě ne.
1: Tak to bylo nějaký jiný rádio, hráli tam Kabát já jsem říkal Petersovi, Kabát, to je fenomén. A on říkal, to by byl dobrý název desky. Fenomén.
0: To už jsme tady probírali.
1: No, tak to bylo, no. Takže to jsou takový jako blikance, který přijdou a ty je musíš zachytit, protože se hrozně trápíš a hrozně o tom přemýšlíš a pak to najednou přijde z ničeho nic a to je vždycky většinou nejlepší. Jo.
0: A my víme, jak se bude jmenovat už příští deska, která vyjde možná dřív než za 4 roky, jako
1: jak teď. Jak jsme to říkali?
0: Úroda.
1: Úroda, no.
0: Protože jsme dole ve vestibulu viděli spoustu lidí, tak jsme se ptali recepční, co to tady je, a ona řekla, to jsou zpěváci. A já jsem na to konto řekl, to je ale úroda.
1: To je úroda.
0: Jakože jich tam bylo strašně moc.
1: No, a tak říkal... vyzývám jako ke mně, jako, že ty jsi úplně nímant, ale tady vidíš, a byli to úplně nějaký cizí lidi, kteří podle mě ani třeba jako nespívali, že jo. Ale úroda, úroda je dobrý název.
0: Tak si počkáme na další desku, každopádně teď probíráme Ideál a taky druhou píseň, kterou jste pustili ven, ta se jmenuje Fucking Party.
1: Fucking Party, no.
0: A co by si nám k ní řekl, konkrétně třeba i jak jste si užili natáčení klipu a o co v tom klipu jde?
1: Hele, tak já začnu tím, o čem to je. To vlastně ta písnička je o tom, co zažil si každý z nás, že byl na nějakém místě, kde se necítil dobře, třeba na nějakém mejdanu nebo party nebo večírku firemním, ale ten člověk, ta hrdina, který tam je, vlastně tam pozná druhou bytost, s kterou souzní v tom, jak se tam necítí dobře a přitahují se. Takže díky tomu se seznámí a pak třeba spolu stráví jeden den nebo nevím co, noc třeba, ale nebo taky celý život. Takže o tom je ta písnička, no a ten klip vlastně byl takový podobný, je to z takového firmního večírku na konci roku 2000, tam nadnárodní firma, kancelář nadnárodní firmy na konci roku 2000 a tam se to celý děje, oni prchají, hraje tam hlavní roli Simona Levandovská a Vojta, já si na to pak vzpomenu, dořeknu ho, teď mi vypadl, a oni zdrhají z toho večírku, no a my tam jako honíme, vlastně my jsme tam ty uchylní zaměstnanci, takový ty posluhovači, kteří tam posluhují takovýmu šéfovi, který to celý vede, to honění.
0: Takže poetika se nakonec kazí.
1: No, nakonec oni uniknou, tak si to dejte na YouTube, je psaná fixa, fucking party a uvidíte, jak to vlastně dopadlo, jestli utekli nebo ne.
0: Ten klip strašně baví, jako je to super.
1: Jo, oni mají mezi sebou dobrou chemii a teď furt přemýšlím o tom Vojtovi, tyjo, ten bude naštvaný.
0: Radši mi řekni, čí to byl nápad ten klip a kdo ho zrealizoval.
1: A to je strašně důležitý říct, protože ho natočil Tomáš Bláha, režisér, alias Tuškyč Tuškov, který má tuhle přezdívku, psaná fixa Tuškyč Tuškov. A jemu se včera narodilo dítě a poslal mi fotku, takže mu tímhle blahopřeju a doufám, že je zdravý a že to pořádně oslavil. Takže to je hezký, že to takhle tady můžu udělat. A on už nám točil klipy na Bagristu nebo na Robího a je to náš kámoš a dobrý kluk.
0: A my si to teď jdeme dát tedy v audio verzi, takže fucking party, jo. Vypsaná fixa.

0: host Rock Rádia.
1: Vězným hostem Rock Rádia dneska Mardy a dali jsme si vypsanou fixu a jejich píseň Fucking Party, tedy druhou skladbu, která byla zveřejněna z nového alba Ideál. No a já se hned zeptám, protože vlastně mezi těma dvěma deskama Kusy radosti a Ideálem jsou 4 roky. Je to teda strašný, letí to jako blázen. Já si strašný, pamatuju, no. Když jsme tady ano. O tom mluvili, jsme to uváděli. No. A už jsou to 4 roky, neuvěřitelný. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli navazujete vlastně na to album, nebo je tam nějaký hudební posun, nebo něco jste šli jiným směrem, nějaký aranže třeba, nebo jestli je to klasická fixa, nebo je to nějaký nový vzor?
2: Tak snažíme se tu naši jednu píseň, kterou hrajeme pořád dokola, což dělá každý, tak se samozřejmě snažíme to nějakým způsobem se vydat nějakýma cestama jinýma, než jsme se vydali jindy. Tahle deska mi přijde, že je oproti té minulý mnohem pestřejší stylově, takže tam prostě jsou ty ruce roztažený víc, takže jsou tam třeba, já nevím, je tam písnička, která je jako totálně punk, hardkorová, ale pak je tam třeba taky country, pak je tam třeba takový street rock jako AC/DC a je to takový stylově pestřejší. Myslím si, že se nám povedlo to v tom celku jako udělat zajímavý. Nám šlo hlavně o to, jako bránit ten formát té desky, protože teďka je taková doba, že vlastně kapely hodně udělají jeden single, druhý, třetí, čtvrtý, někdy ještě pátý a pak už vlastně celou desku znáš. A nám šlo jako o to, aby člověk nám dal těch 40 minut svýho času, že jsme teda pustili ven 2 písničky, tuhle tu druhou ještě těsně vlastně před vydáním a chtěli bychom, aby to nějakým způsobem působilo jako celek a doufám, že k tomu je teda potřeba, aby to bylo nějak zajímavý, nějak se střídali nálady a to si myslím, že se tam povedlo, ale posoudí to samozřejmě až posluchači a fanoušci.
1: Třeba singly vůbec neposlouchám.
2: To je, děláš,
1: mě
2: to je
1: vadí, protože já pak, když já jsem albovej a když jsem pak pustím desku,
2: já taky,
1: tak vlastně mě to nutí tu písničku.
2: Přesně, pak už to znáš a přeskakuješ, je to
1: přesně,
2: tak.
1: Jo, no. Takže já vždycky si počkám, sice vydávají singly kapely, ale já si vždycky počkám na celý album, až vyjde a pěkně se ho dávám od začátku.
2: Tak to seš úplně v totálním topu, jako já to mám podobně. Je vlastně mi vadí ten jeden single, ale vím, no, že je to potřeba.
1: Já to vždycky jako odsunu, nechám to být. Samozřejmě v rámci práce si ho tady poslechnu, ano, a případně zahrajeme, ale jinak ho neposlouchám do té doby, než vyjde na celým albumu.
2: Jo.
1: Protože to je pak ten problém, že ti to kazí tu desku, že pak vlastně tě to nutí tu skladbu přeskakovat. A takže to se shodneme, to je super. Ještě se zeptám, nebo víš co, na to se zeptám až za chvíli.
2: Dobře.
1: Teď si pojďme vydělat peníze, pustíme nějaký reklamy a okay, pak si popovídáme.

0: hvězdný host Rock Rádia.
1: Vězným hostem Rock Rádia je dneska Mardis vypsaný Fixy. My se bavíme o nový desce Ideál, která vyjde v pátek. A mě by zajímalo, Mardy, kolik je tam písní a kde jste desku natáčeli?
2: Takže na desce Ideál je 12 písní a natáčeli jsme ji na několika místech. Začali jsme v Praze, ve studiu Jámor u Ondry Ješka a potom jsme se přesunuli do zahraničí na Slovensko, kde jsme byli ve studiu Bertland. A potom jsme finišovali a tu největší část jsme natočili ve studiu Propast u legendy českého roku Petra Jandy. A tam se vlastně ta deska zrodila nejvíc.
1: Tak a na to navazuje moje další otázka. Máš nějakou perličku z natáčení, něco nevšedního, co vás potkalo? Jistě to bude v rámci i setkání s Petrem Jandou, protože ten vám tam zahostoval, si říkal.
2: Je to tak. Petr byl nadšený, že jsme tam přijeli, že se ve studiu něco děje, že se natáčí, chodil tam za náma, vyprávěl spoustu vtipných historek, třeba jsem tam nahrával na jeho starý aparát a on nám vyprávěl, jak to za komára pašovali ze západního Berlína, je strašně vtipný, plný energie a takový má docela dobrý humor, jako mě se to strašně líbilo, jakože třeba řekl, dneska jsem se nudil, víš co, no, tak jsem se jen tak projet a šel jsem ty vogo do IKEA nebo nějakého toho obchodňáku, tak jsem tam tak chodil, rozlížel jsem se, pak mi to bylo trapný, no, pak jsem si tam koupil bílou barvu, no, to je ona, vidíš, tak si ji sem dal. Hrozně jako to. No a my jsme jako se nejdřív styděli, ale potom jsme tam měli píseň, která se jmenuje Legenda, to prostě bylo jasný, že tam musí on zahrát, tak přišel, my jsme se ho zeptali a on nám nahrál úplně megapart, skvělej, na desku, trošku si to sebral pro sebe, tu píseň, ale my jsme z toho byli strašně nadšený a byl to pro nás takový jako magický okamžik, kdy jsme měli tohohle chlápka, který to vlastně tady celý rozjel ve studiu a hrál do naší písně na kytaru.
1: Turné k téhle desce chystáte až na podzim. Co se bude dít přes léto? Budete hrát asi festivaly, takže tam ten set bude trošku jiný, nebo už představíte nějaký písně z téhle desky?
2: No, budeme zařazovat, ale ty festivalové sety jsou krátký, takže vždycky třeba dáme jednu, dvě nebo maximálně tři. Ale 20. srpna bude hlavní koncert ještě v létě v Praze a my tu desku tam pokřtíme a tam bychom ji chtěli zahrát třeba i úplně celou. Takže tam všechny posluchače, kteří mě teď slyšejí a mají o to zájem, zvu 20. srpna Praha Holešovice, Prague Open Air v rámci těch festivalů. Zahraje Vypsaná Fixa a pokřtí novou desku, takže všechny zvu, lístky už se dají koupit, takže není problém to teď jedním klikem vyřešit.
1: Teďkom přes léto vás čekají teda jenom koncerty, festivaly a takový, nic jiného asi vymýšlet nebudete, nebo ještě vyleze třeba nějaký klip, připravujete nebo něco takového, nebo to teď necháte už žít svým životem, tu desku?
2: Hele, ještě nám udělal dva klipy náš bejvalý basák, s kterým máme dobrý vztahy, takže jeden z nich možná půjde ven. A možná ještě uděláme nějaký jeden, ale to se tak dohadujeme a vzniká to za pochodu, takže to jedeme s tou salámovou metodou, jak krajíš ty kolečka toho salámu. Určitě minimálně jeden klip ještě do toho křtu vypustíme.
1: Tak a teď přistupme k tomu, co jsme avizovali v průběhu rozhovoru, že ty nám naživo, abych vysvětlil situaci, tak my samozřejmě hrajeme od kapely vždy v hodině tři písně, chtěli jsme zahrát tři písně nové od Vypsaný Fixy, ale bylo nám to zatrhnuto, že v pátek vyjde nový album, takže jenom ty dvě, co jsou známý, ale s Márdím jsme se dohodli, že on nám tu novou píseň zahraje live naživo, takže zcela exkluzivně právě teď na Rock Rádiu, jako kdybych to pustil já. Márdě, může se do toho pustit.
2: Takže Vypsaná Fixa, Beautiful Girl. Telefony v rukou pohlcovaly pozornost mezi univerzy. Byli jsme to my všichni a ona šla po bulváru našeho města. Seděli jsme na lavičkách a neviděli jsme rozkvetlý stromy. Neposlouchali jsme ptáky a necítili vůni květin na úpatí jara. A ona šla pořád dál a sem tam se na chvíli vznesla. A pak někdo poprvé konečně zvedl.

vynořila se někde z mlhy, tak jako postava osamělého běžce. Stopy, co dělali její dlouhý nohy, byl to správný čas na správném místě. Věděli jsme, že v nás umí překročit to, co my neumíme. Do našich srdcí zarazila skoby a potom zmizela pryč.

0: vypsaná fixa. Beautiful girl.
1: Paráda, krásný. Tak, děkujeme.
0: I bez přehmatu jsem to dal, no. Původně jsem chtěl hrát něco jiného, ale radši jsem na poslední chvíli změnil. To nebyla chyba.
1: Tak výborně. Každopádně děkuji ti za dnešní návštěvu, rád jsem tě zase viděl, bylo to velice příjemný a doufám, že se brzy zase uvidíme a samozřejmě vy, přátelé, vyražte na vypsanou fixu přes léto 20. srpna velký koncert v Holešovicích a potom následně turné, které bude následovat k novému albu Ideál, který, jak už jsme říkali, vychází v pátek, takže nezapomeňte nakupovat a vyražte na turné potom na podzim. Všechny termíny už jsou známý, najdete je na sociálních sítích vypsaný fixy nebo případně na jejich webu. Takže ještě jednou děkuju a ať se daří, měj se hezky.
0: Kamila, taky ti děkuju, zdravím všechny posluchače a přeju Rock Radio, ať se mu daří, tak jak se mu daří a až to ještě jde čím dál víc nahoru, tak jak to jde. Tak se mějte, ahoj.
1: Čau.

Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ministerstvo dopravy ustoupilo od zrušení zvýhodnění dálničních známek pro nízkoemisní vozidla. Ta měla podle původního návrhu platit stejně jako ostatní auta za roční známku 2570 korun. Novela, kterou rezort předložil vládě, už navrhuje pouze zmrazení cen známek na stávající úrovni. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Ta by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Fotbalisté Freiburgu a Aston Villa dnes obstarají první velké pohárové finále končící klubové sezóny. Na stadionu Bešiktaše v Istanbulu se utkají o triumf v evropské lize. Finále začne v 9 večer. Rock Radio,
1: počasí. Já vám řeknu ještě, jaký bude počasí. Dneska převážně oblačno a odpoledne při zvětšené oblačnosti i přehánky. Denní teploty mezi 18 až 22 stupni Celsia.
2: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
1: Rock Radio. Doprava. Podíváme se ještě na naše silnice, jak to tam aktuálně vypadá. Mám tady hlášenou jednu nehodu, ta se stala v Olomouci v ulici Hanajsová. Tam probíhá vyšetřování nehody osobního auta a chodce, na místě záchranka, tak tam počítejte s tím, že vás to tam trošku zdrží, protože je tam uzavřený jeden jízdní pruh. Tak opatrně tudy, opatrně všude a šťastnou cestu přeju.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
1: Rokový dopoledne. No a my startujeme rokový dopoledne, máme 3 minuty po 10. hodině, Kamil Dráb je s vámi, a nebo startujeme, my už jsme ho odstartovali, ale teď startujeme další 60 minutovku, tentokrát už bez hosta a se spoustou muziky. Skid Row, Kabáti, Three Days Grace s jejich skvělou předělávkou od Michaela Jacksona, což je teď hodně aktuální, ale na začátek to pořádně rozpálíme s Iron Maiden.

Skidrow na Rock Rádiu, jejich prvotina rok 1989, 18 and Life, píseň, kterou jsme si dali teď v 10 hodin a 21 minut. Ještě pořád máte možnost, a to během dneška a zítřka, posílat na náš e-mail studio zavináč

0: rokovýradio.cz, fotky vaší party. Pokud chcete vyrazit v sobotu, tedy 22. května do Českých Budějovic na Rockin. A to s 10 lupenama od nás zadarmo. Přesně takhle jednoduchý to je, stačí, když, jak jsem říkal, pošlete fotku celý vaší party, samozřejmě čím originálnější, tím lepší. No a může se stát, že pátek ráno v rokovém rozjezdu se dozvíte svoje jméno a můžete vzít celou svoji partu a vyrazit na Rockin do Českých Budějovic, které, jak jsem říkal, proběhne 23. tedy v sobotu. No a uzávěrka je do čtvrtka 22. do 15. hodiny. Kdo tam zahraje, tak to asi všichni víte, můžeme si to připomenout. Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor. A samozřejmě Rock Radio bude u toho. Tak neváhejte a posílejte.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a od Rockinu zase k muzice. Dáme si YouTube, Dylane a budou taky Arakain. Ďábelská hra.
2: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

Aragain a ďábelská hra, věc, kterou napsal Mirek Mach, původně ji nabízel Aleši Brichtovi, nakonec se dostala na album kapely Aragain, protože Aleš Brichta ji odmítl. A podívejte se, co se z toho stalo za skvělý hit. My jsme si dali na Rock Rádiu 5 minut před 10:45. Dneska máme 20. května. Já bych rád vzpomněl na dvě úžasné legendy. Jedna z nich by oslavila dneska narozeniny, 82. a to konkrétně Joe Cocker, který už bohužel mezi námi není od 22. prosince roku 2014, kdy zemřel na rakovinu plic, a to ještě rok předtím u nás koncertoval, takže kdo jste ho měli možnost vidět a užít si ho na skvělým turné k albu, který je taky výborný, Fire Up, tak vám gratuluju, protože to stálo za to. Konec konců nějaký záznamy snad udělala i Česká televize a něco z toho běželo, takže se to dá pohodlně dohledat. Nicméně, co se týká další legendy, tak tou je Ray Manzarek, kterýho dobře známe z kapely Doors, a ten právě v roce 2013 v tento den zemřel. Bylo mu 74 let, takže vzpomínáme i na něj a můžete to oslavit poslechem nějakýho alba kapely Doors. No a my jdeme na Mr. Big, dáme si POD nebo Protea a v 11 hodin samozřejmě elektrický oběd, muzika podle vašich přání.

0: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Ahoj, já jsem Proteus a srdečně zdravím všechny posluchače Rock Rádia.

Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: zprávy.
1: Dobré dopoledne přeje Kuba Bělak. U Oseka na Rokycansku dnes ráno havaroval do příkopu autobus s dětmi. Podle prvotních informací hasičů utrpělo několik lidí lehká zranění. Na místě nebyla zjištěna žádná vážná zranění. V autobusu cestovalo 33 dětí, dvě učitelky a řidič. Litevská armáda dnes dopoledne vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron. Zasahuje proti němu letecká mise NATO. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude převážně oblačno a co se týká té oblačnosti při zvětšení, tedy odpoledne hlavně, tak by se mohly dostavit i nějaký ty přehánky. Teploty ale budou velice příznivé, 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: No a ještě koukneme na silnice, začneme v Praze, v ulici v Holešovičkách, směrem do centra překáží v provozu nehoda dvou osobních aut, počítejte tam s omezením a malým zdržením a ve Vsetíně, nebo na Vsetíně, nevím, jak se to říká teďkon, ale už jsme to tady několikrát probírali, asi na Vsetíně, já vím, že je to trošku složitější, tak to je jedno, důležitý je, že v ulici Rokytnice je nehoda dvou osobních aut, na místě jsou hasiči, záchranka i policie, překáží to v provozu, tak tam taky počítejte se zdržením a omezením. Jezděte opatrně a přeju všem šťastný dojezd.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Tak rozjíždíme elektrický oběd, 3 minuty po 11. hodině, s vámi je Kamil a já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože teď si můžete začít psát o svoje oblíbené písně na náš Facebook do zpráv anebo na e-mail obed@rokoviradio.cz. Já jsem připraven a samozřejmě předhazuju hned teď svůj první kousek, který jsem zařadil do menu dnešního elektrického oběda a je to píseň, která u mě strašně roste. Já si pamatuju, když vylítla tenkrát v 90. letech, tak jsem ji vnímal tak nějak jako obecně, líbil se mi ten klip a postupem času, jak jsem pronikal do celé diskografie toho daného interpreta, já to nechci říct, pak to rovnou pustím, tak ta píseň rostla a rostla a rostla. A i když se říká, že některé skladby už máme tak ohraný, že si ani nechceme pustit a že se nám vůbec nelíbí, tak já to třeba v tomhle případě a ve spoustě dalších mám úplně naopak, protože ta píseň s každým poslechem roste a mám ji radši a radši a mnohem radši. A to je právě případ skladby, kterou vám pustím právě teď. A myslím si, že ani nemusím říkat název a interpreta.

Takže Ozzy Osbourne a No More Tears, otvírák dnešního elektrického oběda, pojďme na vaše přání, napsal Kašta, na který zdraví, a chtěl by zahrát něco od Panoptika, ať mi to v tom pivovaru utíká a to pivo se vaří samo, samozřejmě pro všechny rockery. Tak já jsem vybral píseň, která se jmenuje Hej svatý, tu mám moc rád.

Dali jsme si Rasmus na Rock Radio v elektrickém obědě, zařídila to Mirka, další píseň zařídil Michal z Tábora, který by chtěl slyšet Queen a píše tady výběr nechám na tobě, dík váš věrný posluchač. Michale, zdravíme tě a pojďme si dát Queeny z roku 1991, poslední píseň, ke který Freddie Mercury natočil klip a stalo se tak v květnu roku 1991, tedy půl roku před svojí smrtí. These are the days of your lives.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Hausbrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Měným. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Guns N' Roses na Rock Radio Don't Cry, píseň, kterou netřeba představovat. Dali jsme si v elektrickém obědě samozřejmě na přání a to přání bylo od Jitky. Další přání od Petra, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Alžbětu, zastavte motory, všem do práce a všem, co sedí za kulatou lopatou.

Na frekvencích Rock Rádia posloucháte elektrický oběd, kde si muziku diktujete vy, a to vždy ve všední den mezi 11. a 12. hodinou, což je právě teď, a Linkin Park chtěla slyšet Vicky. Další přání zní jednoduše, prosím o zahrání Katapultu, a je jedno, jaká to bude píseň. Tak na kaťáky si počkejte, už za chvíli, a já jsem vybral song z roku 1989 ze skvělého alba A co rock'n'roll, a je to píseň, která je asi nejznámější z téhle desky a byla takovej, řekněme, hit. A to je skladba V tomhle nejedu, tak si ji za chvíli na Rock Rádiu užijeme.

Tak tohle byli Five Finger Death Punch, samozřejmě za přispění Roba Halforda, netřeba představovat hlasu Judas Priest, Lift Me Up, píseň, kterou jsme si dali od nich, a to díky Zdendovi, který napsal, že by je chtěl slyšet. Já tady mám asi závěrečný přání, protože mi napsal kdo se nepodepsal, ale to nevadí. Píše, že dnes má narozeniny můj kamarád a zároveň bubeník kapely Debustrol, Petr Herr Miller, který ho známe třeba taky z kapely Škvor, to je pravda, na začátcích úplně. A jelikož miluje Slayer, stejně jako já, tak mu tam prosím tě pusť s přáním všeho nejlepšího právě Slayer. Tak zdravíme Herr Millera, samozřejmě bubeníka par excellence, a Slayer si dáme, protože tady píše i Jindra, který zdraví a chtěl by nechat zahrát nějaký kvapík v kouzovkách, tak on to kvapík nebude, ale myslím si, že určitě Slayer radost udělají. Píše tady pro dlaždiče, kteří dláždí v Chrudimi u kostela. Díky moc, Jindra. Zdravím vás tam, Jindro. No a pojďme si dát teda Slayer, a vybral jsem píseň Season in the Abyss. Ta určitě udělá radost a já se s vámi loučím. Přeju vám hezkou středu, no a odpoledne nebo za chviličku už rokový voraz s Danem, který je tu připraven. Venej.

0: ten Rock Radio. V dabu i FM nebo na radia.cz.
1: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Po ranní nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycansku odvezli sanitky do nemocnice 13 dětí mladšího školního věku a jednoho dospělého. Měli převážně lehká poranění hlavy a dolních končetin. 18 nezraněných účastníků nehody odvezl autobus hasičů. Dvě děti si převzali zákonní zástupci. Cenový strop na pohonné hmoty dnes opět vzrostl. Litr benzínu se může prodávat maximálně za 44 korun a 71 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 17 haléřů. Obránce Jan Ščotka vyvázel po vyloučení na 5 minut a do konce utkání v duelu se Švédy na mistrovství světa bez dalšího trestu, jen s dodatečným napomenutím. Informovala o tom Mezinárodní hokejová federace. Ščotka musel do kabin za nevybíravý crosscheck. Rock Radio.
2: Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na silnici 49 v Lípě, okres Zlín, je nehoda dvou osobních vozidel, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam hlavně pořádku dorazíte.
4: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
5: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A já vás zdravím, rockeři, pár minut po 12. hodině a začíná rockovej voraz s Danem. No a já vám dneska řeknu, co se bude dít. Rozdám vám nějaký lístky na nějaký festiáček, řekneme si něco o hokeji. No a pak si povíme, kdo tady dneska byl jako hvězdnej host. Ať to nezdržuju, pustím další hudbu Lenny Kravitz, Rybičky 48 a Bad Wolves.
5: Rock Radio.

Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau.

to byli Sex Pistols. No a já doufám, že nemáte plány na příští víkend, protože já plán pro vás mám a pošlu dva z vás do Boleslavy, do Mladý, protože tam je Bolka Fest a je to 29. května až 30. takže pátek, sobota. No a zahrou tam kapely jako Vypsaná Fexa, Valda Gang, Rybičky 48, Škvor a spousta dalších. No a abyste mohli dostat ty lístky, tak musíte mrknout na naše rockový rádio a na Facebook, tam jsem přidal příspěvek a pod ten příspěvek napište, koho byste vzali, proč byste ho vzali a já dva z vás tam pošlu a každému z vás dám ještě jeden lístek, abyste tam nejeli sami, abyste mohli vzít manželku,

Zdravím, Holoto. Tady Luboš Valeček alias Horst z kapely Trautenberg. Posílám poštovního holuba s pozdravem všem posluchačům Rock Rádia.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

A to byly Godhár. A my se půjdeme podívat na český fotbal, protože český fotbal už je pomalu do finále, a to dneska finálem českého poháru MOL Cupu mezi Jabloncem a Karvinou. Hraje se to na neutrálním stadionu, a to na Malšovický aréně v Hradci Králové, což je u nás doma. Já se tam půjdu podívat, jsem dostal lístky samozřejmě. Jablonec je favorit, protože posledních 5 utkání nad Karvinou vyhrál, nebo čtyři vyhrál, jeden tam prohrál. No ale poslední zápasy Jablonec klopítal, teďka naposled dostal 5 nad Plzní, což je docela průser, tak uvidíme, tam jde hlavně o poháry, o kvalifikaci, tak uvidíme, jestli půjde Jablonec nebo Karvina, takže držte palce svým oblíbenci, já budu fandit Jablonci, protože by to bylo lepší, ten Jablonec hrál celou sezonu líp. No a já vám pustím nějakou hudbu, třeba Miloš Dodo Doležal, anebo Kiss Crazy Crazy Nights.

Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: zprávy. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzyni dnes večer. Amerika platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let. Dnes to oznámil minister zdravotnictví Vojtěch. Američan podle něj nepředstavuje pro veřejnost žádné zdravotní riziko. Nepřijde do kontaktu s českými občany. Škodu po úterní srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích policie předběžně vyčíslila na 25 milionů korun. Příčiny čelní srážky, která si vyžádala 18 zraněných, zatím policisté neznají. Událost vyšetřují pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v MOL Cupu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Zápas začne v 18 hodin. Rock Radio.
1: Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
2: Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
1: Rock Radio. Doprava. V ulici Vilzanova v Praze nehoda dvou osobních aut a motorky, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
1: Rock Rádio, rockovej voraz. A je pár minut po 13. hodině a je rockovej voraz s Danem, první hodina za náma. No a já pořád na Facebooku rozdávám lístky na Bolka Fest. Kdo jste to ještě neslyšel a nestihl, na Bolka Fest bude, budou tam Škvor, budou tam Dimitri, bude tam Vypsaná Fixa, Harley, Arakine, takže mrkněte na to, jestli chcete dostat dva lístky, protože o půl třetí, cca po půl třetí, dva lístky rozdáváme, to 1+1, ať můžete vyrazit na Mejdan, a je to příští týden. A teď si pustíme třeba Aleše Brichtu, Van Halen, anebo Offspring.

0: studio@rokovyradio.cz. Čím to bude originálnější, tím lepší. A my to zítra v 15 hodin uzavřeme a vybereme jednoho šťastlivce, který dostane těch 10 lístků. No a půjdeme dál k hudbě a pustíme třeba Smokey, Papa Roach, anebo teďka Rammstein.
1: Rock Radio.

poctivý český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: A nám dneska pokračuje další hrací den hokej ve Švýcarsku, mistrovství. A začínáme 16:20 zrovna naším zápasem Česko-Itálie, pak pokračuje Rakousko-Švýcarsko, no a večer ve 20:20 Švédsko-Slovinsko, to bude zajímavý zápas, protože Slovinci porazili nás Čechy a my jsme porazili Švédy, já se teda myslím, že Švédi je porazej. No a pak hraje ve 20:20 ještě Amerika s Německem, Amerika si myslím, že vyhraje, no ale my budeme hlavně sledovat Čechy, takže určitě budete spěchat z práce domů na hokej. Já si myslím, že ty Čechy, teda že ty Italy porazíme, podle mě tak 5-0 si myslím. Co tipujete vy, to mě klidně napište na Facebook našeho rádia a já to pak řeknu nějaký výsledky, jestli se trefíme třeba zítra.
0: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
1: A já vám pustím další hudbu a se našel pecku 13. století Karneval a teď vám pustím Škorpionc.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Haxisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: To bylo 13. století a karneval z roku 1992, cover od Olympiku. No a já ještě připomínám naposled dneska, že rozdávám lístky na Bolka Fest, který bude příští týden 29. května a 30. května v Mladý Boleslavě. Zahrajou tam Vypsaná fixa, Valda Gang, Rybičky 48, Škvor a spousta dalších. No a já rozdávám dva lístky a je to 1+1, aby se tam nešli sami. No a najdete to na Facebooku Rokovýho rádia, kde už je o tom příspěvek, tak tam napište a já o 14:30 cca něco po 14:30 vyberu dva z vás, který pojedou do Boleslavy na víkend. Takže mrkněte na to, napište se o ty lístky, ať máte nějaký plán. No a my se za chvilku pustíme po zprávách Kabáty, Metaliku, Steel Panther, ale to až za chvilku.
1: Věda

Pardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání by pak mohli patřit Marek Eben nebo Patrik Šik. Předběžný seznam čítá celkem 151 jmen. Na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu stavbaři dokončují opravy. Úsek bude bez omezení průjezdní od neděle. Práce na zhruba 6-kilometrovém pásu začaly na konci března. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici doktora Martínka v Ostravě nehoda auta s motorkou a je překážka na vozovce, tak tam čekejte, půjde ze zvýšenou opatrností. A jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio. Rockovej foras.
2: A my máme necelou minutu po 14. hodině a jdeme do poslední hodinky rokovýho obrazu s Danem, tak doufám, že jste připravený, nikam neodcházejte, protože teď tam budou pecky Foo Fighters, Metallica, Kabáti a teď jdem na Steel Panther.

0: to byly Foo Fighters a Best of You z roku 2005. No a dneska nevím, jestli jste poslouchali ráno rádio, protože v 9 tady byl hvězdný host a byl jim Mardy z Ipsaný Fixy nebo Michal Mareda. A Kamil se s ním povídal, protože v páté vychází nový CDčko od Ipsaný Fixy, takže ho tady vyspovídal, pokecali tady, co plánují nějaký koncerty, takže se na to mrkněte, kdo to neslyšel, je to u nás podcastek na rockovýradio.cz, tam kliknete na podcast, najdete to tam, nebo je to na Spotify, nebo na YouTube, tak si to poslechněte, protože Mardy je fajn chlap a Ipsaná Fixa je skvělá. A já vám pustím další hudbu, třeba Luci, AC/DC, jdem na to.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně.

0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného. Klatové krásné šumovské vozdy, Pohořelicách dvojku bílého, Bezlině, no to radši vynecháme, a v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
2: Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Březí, chtěl bych vás všechny pozvali tenhle víkend na rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova a v zázemí je v Českých Budějovicích na výstavišti. Rally doznala spousty změn, organizátoři se činili, takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohoutce jedou v obráceném směru než v minulých letech, takže v podstatě nové rzety a všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si užijeme společně hezký víkend a potkáme se v co nejhodnějším počtu jak na výstavišti a servisu, tak podél rychlostních zkoušek. Ahoj.
1: Kromě Adama, který na svém voze veze Cibrťosu básník, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců, můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách s Super RZ-tou, průjezd cílovou rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov.cz.
0: Rock Rádio Motokeci.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: To byla Lucie, Dal bych ti, co chceš. A já vám dám, co chcete vy. A to jsou lístky na Bolkafest. A já jsem vybral dva z vás, kteří se pojedou podívat na víkend do té Boleslavy, aby si trošku zapařili a trošku se vyvětrali. A je to Petr Samuel Šperl a Tereza Havelková. Já jim gratuluju, podívejte se tam, užijte si Boleslav, je to moc hezký město, podívejte se na náměstí, já tam nedávno byl. A pořádně hlavně zapašte. A já už tady zdravím Peťu, čau Peťo.
1: Nazdar, nazdar, nazdar. Já jsem si myslel, že když si říkal, že budeš, že dáš lidem to, co chceš, takže jim dáš rokový odpoledne. Že na to tady přece samozřejmě čekají.
0: To je samozřejmě, ne? A jim se těší, až ten cukr dán odejde, ty
1: Ne, já si samozřejmě dělám srandu na nečku. No tak super, no hele, těším se na ně. Dneska zase máme připravený docela dlouhý program, takže bude to fajn dneska.
0: Dneska bude hlavně co? Hokej.
1: Hokej, no ježišmarja, hele, 16:20 začínáme. Tak. Já budu, hele, abyste lidi věděli, tak samozřejmě to budu komentovat už během celého odpoledne, protože jak mě znáte, tak jsem velký hokejový nadšenec, takže rozhodně to tady bude ještě dneska probíhat.
0: Takže to musíte poslouchat, abyste věděli, jak to vypadá, kdo bude ještě v práci nebo kdo bude někde v autě, ať víte, jak to vypadá. No a já se s vámi rozloučím, máme poslední 20 minutovku, čeká nás Divoký byl nebo Nirvana, tak já se vám loučím, tak se mějte hezky a čau.

Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: zprávy.
1: Dobré odpoledne, u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Maximální ceny pohonných hmot budou růst i zítra. Litr benzínu v Česku může zdražit na 45,08 koruny. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 42,43 koruny. Vyplývá to z informací na webu Ministerstva financí. Úřady práce budou některé sociální příspěvky vyřizovat asi ještě 2 roky. Jedná se o ty na péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. Na sociální správu agenda přejde až k červnu 2028. Odklad přinese novela poslanců ANO. Horní parlamentní komora by o předloze mohla rozhodnout příští týden. Lékaři bez hranic vysílají kvůli ebole do Konga další lidi. Žádný Čech mezi nimi není. Noví pracovníci posílí stávající tým o přibližně 500 lidech. Organizace v postižených oblastech v Kongu působí dlouhodobě. Spolupracují s místními úřady i Světovou zdravotnickou organizací. Lidé za nejlepšího porevolučního prezidenta České republiky stále vnímají Václava Havla. Ukázal to průzkum agentury STEM. Podrobné výsledky přidává z agentury Jan Burianec.
2: Jako druhý je Václav Klaus, třetí nejlepší je uváděn Petr Pavel a čtvrtou příčku zaujal Miloš Zeman. Současný prezident Petr Pavel je pozitivně hodnocen za způsob vystupování na veřejnosti či reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí.
1: Podle dotazovaných by měla hlava státu zlepšit řešení sporů na tuzemské politické scéně. A tím zprávy končí.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Tak počasí konečně dosáhlo svých předpovědí, i když k tomu horšímu, a opravdu dneska víceméně všude prší. Pršet bude až do konce večera, ale bude to takové ojedinělé, přeháňkovité, nikdy to nebude úplný současný déšť. Akorát na střední Moravě si dejte pozor na docela silné bouřky, které by se večer mohly objevit. Teploty momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8. A jak tak se koukám ještě na zítřek, tak zítra ještě i tak pár kapek padne, hlavně v jižních Čechách, v kraji Vysočina a taky na severní Moravě. No ale od dál už to bude jen slunce a slunce na příštích asi 10 dní.
4: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
0: Rock Radio. Doprava.
3: Že se podíváme, jaká je situace na silnicích. V ulici Turkova v Praze se srazil osobák s chodcem. Tam je na místě i záchranka, dejte si na to pozor. Jestli projíždíte Českou Lípou a konkrétně ulicí Sluneční, tak si dejte pozor na srážku 2 osobáků, mohlo by vás to zpomalit. V Pardubicích v ulici Pod Vinicí se havaroval cyklista, tam díky bohu je to bez ranění, ale radši sundejte nohu z plynu. No a ještě už se určitě zdržíte na silnici 7 u Postoloprt. Tam se válí nárazník na vozovce, lidi ho tam objíždějí, nikomu se to nechce odklidit, no prostě je to chaos. Bacha na to.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne konečně začíná. Máme před sebou docela zase dost našlapaný program, ale budu ho zase muset odbavit já sám Petr, protože Kuba tady pořád ještě není, ten se ještě pořád válí na pláži. Zítra už tady ale snad budeme doufat. Každopádně, hele, hokej, lístky, akce rock rádiový, všechno tohle to vás dnešním rokovým odpolední čeká, takže rozhodně tady tu jízdu rovnou začneme. Čeká nás Rainbow tady v tom setu, taky Škvoři, Pretty Reckless, ale Bryan Adams, jeho 18 Alive. Dají to odstartuje, tak jdeme na to.
5: Wanna be young the rest of my life, never say no, try anything.

0: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Pomoc. Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poradí, jinak jsem

No a teďka jste mohli být přesnými svědky toho, co se stane, když moderátor v rádiu si zapomene něco zaškrtnout a něco tam zaškrtne blbě a odskočí mu tam rovnou to, co tam mělo odskočit až potom, co má mluvit. Hold i Mr. Tesař se někdy utne, to ale nevadí. I tak vám prosím vás vyhlásím, že dneska pořád rozdávám dva lístky na mega koncert Rybiček 48 v Kutní Hoře. Tentokrát na sobotu 23.5., kde bude ještě s nima Jaroslav Uhlíř, Kamil Střijavka, Bičí 104 a další. To si rozhodně nenechte ujít a stačí akorát, abyste mi napsali na Facebook, tam si našli stránky Rokrády a do zpráv napsali, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. No a já potom vyberu jednoho z vás v nadcházející hodině, který bude mě ty lístky dostane. Tak si to nenechte ujít a rozhodně mi pište. A já vám zatím pustím další muziku. Floydi, Komunál, anebo Alice Cooper a Hey Stupid.

0: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: Floydi a jejich Another Brick in the Wall právě teďka dojíždí na Rock Radio. No a teďka už máme před sebou samozřejmě velice dnešní důležitý téma.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.
0: Tak hele, dneska nás čeká Itálie. Zatím jsou poslední na žebříčku, takže by to jako mělo být vlastně poměrně docela v pohodě. Uvidíme, jak to dneska dopadne. Každopádně do branky půjde zase dneska Pavlát, takže si myslím, že bychom se neměli úplně moc čeho bát. Myslím si, že to bude docela dost vlastně zajímavý zápas s Norskem. Etika Itálie prohrála 4-0. Takže no, jako nechci samozřejmě jako to zakřiknout, ale myslím si, že by to dneska mohlo dopadnout fakt dobře. Každopádně asi tak za hodinku ten zápas začíná. Takže vás tady to budu jako průběžně informovat. Tak však znáte mě, ne?
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: Teďka už se ale zase pojďme podívat nebo poslechnout další muziku. Čeká nás Nickelback, taky Satisfaction z jejich My Own Jesus, anebo Krejsena Vzdálená. Tohle všechno za chvíli.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Haxisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
1: Rock Radio. Zprávy.
2: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů asi 1 miliardu korun. Úroda bude oproti pětiletému průměru přibližně o 50% nižší. Ministr zemědělství Martin Šebestián požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Kapacity letních táborů se plní. Největší zájem je o ty všeobecné s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením, jak popisuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Andresová.
3: Například tábory turistické, vodácké, cyklistické, ale i třeba vědecko-technické nebo i umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až 14 let a těch bývá na jednom táboře kolem 29.
2: Průměrná cena letního tábora se pohybuje v rozmezí 3000 až 4000 korun. Brno hostí od zítřka do pondělka sjezd sudetských Němců. V Česku se koná poprvé, přijedou také němečtí a rakouští politici. V Senátu byli dnes už po 24. vyhlášení rekordmani roku. Pokusů o zápis do České knihy rekordů bylo v loňském roce kolem 200. Kdo si letos ocenění odnesl, ví naše reportérka Sára Voldánová.
4: Hezký den, i když dnes by byl možná příhodnější pozdrav Dobrý den, protože je to právě agentura Dobrý den, která rekordmani roku pravidelně oceňuje. Z více než 200 nových zápisů do České knihy rekordů vybírala porota ty nejvýjimečnější. Do rekordmanské síně slávy se letos dostal popularizátor vědy Jiří Grygar za nejdelší zveřejňování nových poznatků v astronomii. Oceněno bylo ale třeba také Kladrubské 24 spřeží nebo nejdelší piknikový stůl. Z Valštejnské zahrady v Praze Sára Voldánová.
2: A tím zprávy končí.
1: Rock Radio. Počasí.
5: Tak dneska to počasí vypadá tak nějak všelijak. Momentálně zataženo po celé České republice a s přeháňkami můžete počítat hlavně na jihu, v kraji Vysočina, taky na střední Moravě, kdyby se měly přehnat i nějaké bouřky. Tady si na to dejte pozor, ale samozřejmě bude to ojediněle. Teploty momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8. No a zítra už padnou poslední kapky tady toho týdne a i nadcházejících 10 dní, pak už bude jenom samý vedro. Každopádně zítra bude pršet hlavně v jižních Čechách a taky ve střední Moravě, ale opět zase jenom jediněle. Večer už by to ale mělo ustávat a neměla by padnout ani kapka na dalších 10 dní, jak jsem říkal. Jinak zítra teploty kolem 21 stupňů a večer to padne asi na 9.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
5: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích. V ulici Truhlářská v Praze se srazily dva osobáky, tam si dejte bacha na kolonu. Taky se zdržíte rozhodně na silnici 14 u Záměl, tam jsou sobě tři auta a dokonce je tam i jeden úsek té silnice úplně uzavřený. V Českých Budějovicích počítejte se zdržením asi 10 minut v ulici Nádražní, tam jsou sobě taky tři auta. No a nakonec ještě na silnici 402 v Kněžici u Jihlavy, tak tam jsou sobě dva osobáky. Tam můžete počítat s malým držením, ale není strašného.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
5: 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. Nebudu to moc dlouho zdržovat, akorát jenom mám si připomenout, ať mi píšete o lístky. Dneska rozdávám dva na megakoncert Rybiček 48, který je v Kutný hoře v sobotu 23.5. Takže rozhodně, hele, bude tam Jaroslav Uhlíř, Kamil Střávka, byt číslo 4. Prostě pište na Facebook, vy co chcete tady ty dva lístky a já tady v té hodince vyberu jednoho z vás, který je ode mě dostane. Teďka už se ale pojďme podívat nebo poslechnout rovnou další muziku. Derek and the Dominoes, Disturbed. Rybičky 48 právě s jejich nebeskou pranou, panou, ale teďka si dáme Ozzy Osbourne a See You in the Other Side. See You on the Other Side. Vidíte, ta angličtina, to bych měl zlepšit. Pojďme poslouchat.

Derek and the Dominos a jejich Leila právě teďka dojeli na Rock Rádiu. 16 hodin a 20 minut k tomu. No a jestli jste dneska poslouchali rádio už od 9, tak asi víte o tom, že Kamil si tady dneska povídal s Mardym z Vypsaný fixy. Měl ho jako svýho hvězdního hosta středečního. No a vy, co jste to nestihli, tak se nemusíte samozřejmě z toho věšet žádnou hlavu, protože se i tak na ten rozhovor můžete podívat na našich, v sekci našich podcastů na našich stránkách rockovýradio.cz. Takže na to klidně mrkněte, abyste nic samozřejmě nepřišli, je tam už těch dílů asi tak 130, takže jestli si třeba zrovna chcete dát nějakou buď dřívější oběd, nebo nějakou odpolední svačinku, tak si myslím, že to je ideální, protože tohle to je taková 20-minutovčička přesně na jídlo. Jinak samozřejmě doufám, že už taky koukáte na ČT Sport, protože právě jsme odstartovali nároďáky na ledě, tak pojďme fandit, ať to s těma Italama dopadne dobře. Já na to pustím zase nějakou další pořádnou muziku, co vy na to? Evanescence, Sabaton a taky Vanastovky a jejich lži, se a prachy.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Evanescence a jejich My Immortal právě teďka dojelo na Rock Radio. 16 hodin a 38 minut k tomu. No a já už vím, kdo dneska ode mě dostane dva lístky na rybičky. Takže jestli mi chvilinku vydržíte, tak já se s tím člověkem spojím a za chvilku se tady všichni na Rock Radio uslyšíme.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Tak děti, zítra je Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Po malý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Je tady totiž se mnou ještě rocker Johnny, který dneska vyhrál 2 lístky na rybičky. Nazdar, Johnny!
1: Zdravím tebe i posluchače.
0: Nazdar, nazdar. Tak prosím tě, hele, ty už jsi mi psal tady ten týden dokonce po třetí, takže prostě už jsem to nevydržel a lístky jsou samozřejmě tvoje. A psal jsi, že by přítelkyně měla obrovskou radost, tak prosím tě, už jsi jí to říkal, že jsi to vyhrál?
1: Hele, zatím to je překvapení, zatím to jsem se nechal pro sebe a hezky. Já jsem rád, že to nakonec vyšlo takhle, jo.
0: Takže... No tak super, tak hele, já mám radost, že ty máš radost. Prosím tě, chodíte takhle s přítelkyní spolu často na koncerty?
1: Hele, my chodíme obecně na všechno možný, jo. Ať je to prostě rock nebo i, nevím, Metal Fest, i dokonce i za jeden úplně jiný druh, nemáme problém nějaký jako Airbnb nebo tak něco.
0: Hezky. Hezky, hezky. No a prosím tě, budete to mít do té Kutné Hory daleko, nebo to máte blízko?
1: No, z Prahy, nejde to tak rozumím.
0: Jo, tak to je docela pohodě, tak to byste si nějaký Airbnb mohli najít tam a rovnou se tam je pořádně trošičku opít, ne?
1: No, nebo možnost je jako vlakem, no... Uvidíme.
0: No jasně, hele, fantazii se meze nekladou samozřejmě, každopádně já doufám, že si to moc užijete. Když tak nám prosím tě pošli nějakou fotku, jak jste si to užili třeba.
1: Určitě.
0: Tak jo, hele, ještě jednou moc gratuluju a měj se krásně, čau.
1: Díky, no, mějte se, všichni, ahoj.
0: Čau.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
0: Zpráv dneska bylo samozřejmě zase docela dost, ale nebojte se, ještě furt zítra a i pozítří ty lístky budeme rozdávat, takže rozhodně pište. Teďka už se dáme novinku od Mira Šmajdy anebo Judas Priest, který jedou právě teď.

nejlepší. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června. Příznaky Alzheimera může odhalit rychlý test na paměť a porozumění. Ve věku 65 až 80 let je teď součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře. Dostupný je ale i na internetu a trvá jen několik minut. Včasná diagnostika může průběh nemoci významně zpomalit. Pravidla pro používání mobilů žáky má ve školním řádu 93% škol. Vyplývá to z průzkumu, který v květnu udělalo ministerstvo školství. Do něj se zapojilo 5441 škol. Nemocnice Karlovy Vary projde velkou rekonstrukcí, a to konkrétně dětská jednotka intenzivní péče. Modernizace vyjde zhruba na 30 milionů korun. Co všechno přinese, prozradí mluvčí kraje Jitka Čmoková.
1: Nové prostory budou vybaveny vlastním sociálním zázemím a hygienickým zařízením. Součástí oddělení bude také samotný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí, který rodičům nabídne možnost odpočinku i zázemí pro práci díky dostupnému Wi-Fi připojení.
0: Práce potrvají zhruba 10 měsíců, nijak ale neomezí péči o pacienty. Ze zpráv je to vše, přeji vám hezké odpoledne.
2: Rock Radio, počasí.
3: Tady u nás v Praze už začíná vysvětávat sluníčko, ale na zbytku republiky ještě pořád můžeme počítat s nějakými malými dešti, hlavně v kraji Vysočina, v jižních Čechách a taky ve střední Moravě. Tam se dokonce můžou objevit i bouřky, pozor na ně. Venku momentálně kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8. Jinak zítra ještě opravdu nějakých pár kapek spadne, hlavně v jižních Čechách a také na Moravě. Teploty zítra kolem 21 stupňů a večer asi 10. No a pak už nás nebude čekat ani jedna kapka skoro na dalších 10 dní.
4: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Rock Radio. Doprava.
3: Ještě se pojďme podívat, jak to vypadá na silnicích. V ulici Ptácká v Mladé Boleslavi se srazil osobák s motorkou, tam už je na místě akorát záchranka. V Ústí nad Labem, v ulici Předmostí, tak tam jsou v sobě dvě auta, počítejte tam s malou kolonou. Dejte si pozor v Brně, v ulici Žebovřeská, tam je nějaký nadměrný náklad a celá ta ulice je kvůli tomu uzavřená, nějak se tam s ním otáčej, prostě pozor na to. A taky v Brně si dejte pozor v ulici Kaštanová, tam je v sobě osobák s motorkou. Díky bohu to vypadá, že to je snad bez zranění, ale i tak tam radši počítejte s nějakým mírným zdržením.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě nastupuje do svojí třetí hodinky, jak tady moc rádi říkáme. Dneska jsem tady ale sám, Kuba je bohužel pořád ještě u moře, ale zítra už tady snad konečně s náma bude společně. No, jinak po první třetině to vypadá pořád 0-0, zatím těm Italům ještě nedáváme co pro to, ale já věřím tomu, že to snad změní. Pokud teda ty rozhodčí budou pískat tak, jak mají co, a vy co koukáte, tak rozhodně víte, o čem mluvím. Teďka už se ale pojďme podívat na další muziku. Def Leppard, Panoptico anebo Stone Sour, tohle vás teďka čeká na rokovým odpoledni.
2: Rock Radio.

0: Wheaters a Teenage Dirtbag právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. 17 hodin 21 minut k tomu. No a my opět, kamarádi, startujeme naše putovní festivaly Rock In. A tentokrát budeme začínat v Českých Budějovicích už teďka tady tu sobotu. Hele, kapely Alkehol, Dimitri, Horký Žeslíže, Trautenberg, Traktor. To si myslím, že byste si neměli nechat ujít. Samozřejmě tam budeme mít i stánek a všechno kolem toho, ale hlavně my tam ještě pošleme taky zadarmo 10 z vás. Protože tady máme 10 lístků, který čekají na jednu rockovou partu, která nám na náš mail studio@rockoviradio.cz pošle fotku. A my potom vybereme jednu partu, která od nás tady těch 10 lístků dostane. Čas na to máte do do čtvrtka do 3 odpoledne a v pátek ráno v rokovém rozjezdu se potom vyhlásí, kdo od nás těch 10 lístků dostane a v sobotu se s váma uvidíme na Rock in Český Budějovice. Takže rozhodně neváhejte, fantazii semezen kladou a posílejte fotky.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: A teďka už si zase pojďme na další muziku. Hele, Genesis, Gamma Ray anebo Arakaini, jejich ztráty a nálezy už za chvilku.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Genesis a jejich Land of Confusion právě teďka dojíždí na Rock Radio. Máme 17 hodin 40 minut k tomu. No a my už tady, já už tady samozřejmě konečně nejsem sám, už tady Jirka se mnou. Nazdár.
1: Snad ses nebál.
0: Hele, nebudeme se jako takhle. Mohl bych na tebe vykecat, že jsi přišel asi před 5 sekundama, ale ne, ty už tady si byl samozřejmě připravený 5 minut.
1: Ano, protože to by nebyla pravda.
0: Jak se dneska máš, všechno v pohodě?
1: Já mám otázku na tebe, jak pokračuje hokej.
0: No, ty ani se neptej, už nám tam jednoho vrazili, ty brďo.
1: Super, to je super.
0: No to není super.
1: Já jsem říkal, ať dostanou góla a proberou se, protože něj nic neprobere, hrajou jak ponocně.
0: No, hrajou dneska divně, ale oni taky jako co mezi náma ty rozhodčí taky dělají teda zajímavý věci. V té první třetině nám tam teda taky jako dělají docela zajímavý věci rozhodčí.
1: No to jo, ale tak zase tam jako chtěli uznat nějaký faul, který tam vůbec nebyl.
0: Jo. No, ale tak jako docela tam byl.
1: Nebyl.
0: Jako. No,
1: tam ale tak nemůžeš čumět do země, ty vole, když hraješ hokej, musíš koukat. Vidíš, já jsem viděl jeden zápas a podívejte se, jaký jsem expert. Jak se to dělá.
0: Pár je chytrej.
1: Ne, hele, ať to dohrajou, ať vyhraje ten lepší hlavně.
0: No, což máme být samozřejmě my.
1: Ano, v tomto případě by to tak
0: já ještě pustím pár posledních písniček, protože už nemáme moc času, čekají nás ještě Aerosmith, Architects, anebo Ipsaná Fixa a vy už samozřejmě.
1: Volejte, pište.
0: A my se uslyšíme zase jítra od 3, takže si mějte fajnově a čus.
1: Ahoj.

0: Rádio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová.

Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Američan po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí soukromým letadlem na letiště Václava Havla dnes večer. Poté si muže převezme zdravotnická záchranná služba a transportuje ho do nemocnice Bulovka. Pokračuje primářka tamní kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.
1: Pacient, který je přivážen na naše pracoviště, tak přechází rovnou do prostor, které jsou odděleny našeho pracoviště, naší kliniky, a v tomto uzavřeném prostoru se trvává po celou dobu té izolace.
0: Izolace potrvá 3 týdny, i když je pacient zatím bez příznaků. Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend. Při něm řidiči podle České televize přejíždí kruhový objezd napříč. Při jízdě se natáčejí a sdílí to na internetu. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče. Praha pokračuje v kampani Pomoc na dosah. Ta upozorňuje na zvyšující se číslo lidí s psychickými obtížemi. Město spouští nové služby, které mají být užitečné v akutní krizi. Jak se k ním dostat, prozradí náměstkyně primátora Alexandra Udženia.
2: Je to strašně jednoduché. Jsou to webové stránky pomocnadosah.cz. Tam jsou veškeré informace. A nebo na webových stránkách naší organizace Zahrada pro duši, kde opravdu máme pomoc v rámci duševního zdraví všem věkovým skupinám.
0: Součástí kampaně byla také duševní tramvaj, které si Pražané mohli všímat v ulicích města. Sochy z písku letos po 20. vyrostly na nábřeží řeky Otava u Kamenného mostu v Písku. Právě téma Otava plyné písek tvoří dodalo tvář 8 sochám, které pod rukama umělců vznikaly do konce dubna. Ze zpráv je to vše.
3: Rock Radio. Počasí.
4: Tak děkujeme teda za ty zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra, tedy ve čtvrtek. Mělo by být oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky, nejvyšší teploty 23 stupňů a v 1000 metrech na horách bude stupňů 14. Tak alespoň hovoří náš český hydrometeorologický ústav.
5: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
3: Rock Radio. Doprava.
4: Podíváme se nejdřív do Budějic, tam v ulici Skuherského, dvakrát osobák v sobě tvoří to překážku v provozu, tak buďte opatrní a trpěliví. A pak se podíváme taky na severovýchod, do ulice Krnovská v Opavě. Tam se srazil motorkář s osobákem, projíždíte tam opatrně. A ještě zamíříme do mé rodné Olomouce, tam v ulici Kavkova. Srážka dvou osobáků tvoří to opět překážku na vozovce, buďte opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Prosím, doražte v pořád.
6: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
3: Rock Radio. Rock napsání.
4: Ahoj, námořníci. Máme 4 minutky po 18. hodině, náš tradiční čas a dnes je středa. Tak je ho tam třeba, no a než ho tam dáte, tak si tam pojďme naložit nějaký rock'n'roll. Od toho je tu konec konců středeční rok na přání, kdy mají samozřejmě přednost zamilování, nebo ti, co si konečně na sebe už udělali ve středu čas. Tak přátelé, vzkazy vyřídím, hudbu pustím, jakou tu mám samozřejmě pro vás. Stačí mi jen zavolat do kapitánský kajuty na 7258444424 nebo psát na maila či samozřejmě do Messengeru. A komu píšete, komu voláte, samozřejmě vašemu kapitánovi na valách slušný rokový muziky Jirkovi Vajgizovi. Tímto vás zdravím, můžem to spustit. Dáme si tentokrát Offspring, a to se nepletu, nebudou to Green Day, a pecku The Kids Aren't Right. No a během týhle skoro 3 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho!

0: Jo, tak tohle byly Offspring, The Kids Are Right, a my rozjíždíme náš rokovej, nebo rok na přání, náš rokový parník Slavonou Šenkovou a Radkem Filgasem. Tady to napadlo Lucku, naši posluchačku, napsala Čus kapitáne, zdravím, prosím, zahraj mi Leonku a Jarka Filgase, nikdy se nedozvíš. Bylo by to pro všechny posluchače, mě i tobě, díky, Jirko. Jo, jasně, tak já jsem vlastně tenhle ten počin od Leony ještě neslyšel s Radkem, tak s Jarkem Filgasem, tak se aspoň poučím, přátelé.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byly Amorphis, Lights and Shadows a my si dáme teďka další pecku, taky to trošku rozbalíme, dáme si Iron Maiden. Voně volá Radek, který by prosil syna Honzu na Inter, chtěl poslat právě nějaký Iron Maiden jako vzpruhu, protože nějak neudělal závěrečky v autoškole, tak ať se mu to na poslední pokus vydaří. Hele, rádio, jako z toho vůbec nemusíte být smutný, ani vlastně Honzik, protože všechno je tak má být, jak to má být. Když to prostě Honza neudělá, tak prostě nebude jezdit autem. A tak to má možná být, protože pak by se mu třeba mohlo něco stát, zastuberte takhle. Já si vůbec třeba, pojďte se mnou podiskutovat, jo, jestli máte chviličku, ono stejně s ten hokejistou Itálií bude nějak tak jako jasný, tak pokud posloucháte do krádu aspoň na půl ucha, zajímá vás tohle téma, tak mi pojďte si psát o tom, co si myslíte. Já si třeba myslím, že vlastně pořád ty papíry na auto jsou dost benevolentní záležitost. Já si třeba osobně myslím, že by tam měl probíhat nějaký psychotesty předtím, než vůbec je člověk připuštěný k té zkoušce, jo, a že by to mělo být opravdu tvrdší, protože třeba oproti zbrojáku, no tak co máte zbroják, koupíte si devítku, dobrý, ale to auto je daleko větší zbraň hromadného ničení než ta devítka, že jo? A když za to sedne nějaký psycho, což se děje jako každou chvilku, tak s tím může napáchat strašný škody. Máte to stejně, nebo si myslíte něco jiného? Když tak mi to napište, nebo mi to zavolejte, to je úplně jedno. Tady jsou Iron Maiden a Be Quick or Be Dead.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

No, tak to byly počmáraný biznesmeni Kysáci a Forever. Hele, podle průzkumu, co mi takhle voláte, píšete, tak máte na to podobný názor, na ty řidičáky. Zajímavý, jsem se tady bavil s Marcelem, který říkal, hele, když jsem ho dělal v 18, tak vlastně jsem to dělal na podruhý a teď, když jsem si dodělával profesáky a všechno ostatní, tak jsem to dal i s psychotestama úplně na jedničku, jedna báseň, jak je to možný, že já jsem říkal, hele, tak to jsou ty zkušenosti, že jo, když je člověk mladý, tak je nervózní, já mám třeba papíry od 15. A jenom pro zajímavost, proč tady o tom povídám, jako já mám papíry vlastně kromě návěsů, ten jsem tenkrát nestihl, protože na to musela být praxe a podvádět jsem v tom nechtěl, tak kromě

0: Jo, tak to byly přesně Within Temptations peckou Faster, píseň, která se hodí pod jakékoliv rychlostní video, ať už máte třeba nějaký závody aut nebo motorek, krásně to do toho sedí. A teďka mi psala ještě Monika Neradová, že se mnou souhlasí naprosto, co se týče těch řidičáků, tak jsem mi říkal, no tak co by sis taky, já souhlasím s tebou, co kdyby sis něco vybrala jako do úška. Ona říkala, hele, já mám zítra svátek, ale já to vím a dokonce vím, já se občas neorientuju v čase a prostoru, jako mám to tak, ale dneska jsem se orientoval, šel jsem kolem květinářství a viděl jsem, že svátek má dneska Zbyšek a zítra Monika. Tak všem Zbyškům přeju dnes, Monikám zítra, kdybych na vás zítra zapomněl, tak jsem vám dneska popřál a Monikám pouštím Luci, zvláště teda Monice Neradové, která se to přímo řekla, a pecku Až tě potkám.
1: Rok na přání. Rock Radio.

ještě potkám všem Monikám k svátku a všem Zbyškům pro dnešek. Jinak, přátelé, máme 18.30, čas říct si, že kdo chce ještě dneska zahrát na jisto, tak ať píše na Messenger či do mailu a pošle nám nějaký středeční poselství pro časové znamení. Ano, čekáme i na Ladislava Blažka, až se ozve. Pokud se neozve, dáme příležitost někomu jinému. Každopádně, pokud chcete písej na přání, jistě napište časovému znamení. A jinak teďka Avataři Death Anglets.

0: aby jsme stihli vecpatý ještě jednu píseň do našeho roku na přání do první hoďky, tak vstoupím do písně a Marcel, který se mnou souhlasil právě, o kterém jsem se bavil, že dělal řidičák od 18, udělal na podruhý a teďka všechno vyšlo krásně, co se týče řidičáku, má úplně všechny řidičáky, co existují, tak chtěl zahrát nějakou tvrďárnu, a já myslím, že teďka hrajeme docela dost tvrdě, ale napomohl tomu docela tady Tom, který napsal dobrý den, bylo by možná zahrát Camelot z USA, děkuji Tomáš všem pro dobrou náladu a samozřejmě našemu kapitánovi. Jasně, dáme The Great Divine.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

sono le 19. La schia pierde i pensieri e concentrati sul desiderio. Stasera facciamo rumore non solo alla radio. Tak přátelé, dneska časové znamení hlásilo, je 19 hodin, hoď starosti za hlavu a soustřeď se na touhu. Dnes večer budeme dělat hluk, a to nejen v rádiu. Tak s touhle trochu lascivní variantou na středeční sexuální poselství přišla dneska ku podivu Petra, nikoli Ladislav Blažek, ten asi zahálí dneska, nebo neposlouchá, která samozřejmě říkala, ale tam něco na pěkné nalazení se na večer v italštině. Tak navíc hrajem s Italama, nebo jsme hráli hokej, že jo, tak se to krásně všechno hodí a snoubí. Tak Péťo, ty si za to samozřejmě můžeš něco přát. My si dáme milý rokový věřící na úvod naší druhé půle roku na přání škorpíky a pecku Rock Believer, která nám tady taky sedne jak prdel na hrnec, no a pak to bude na Petře a na vás všech ostatních.

Tak jo, milí rokoví věřící, tohle byli teda škorpioni a s touhle s tou nádhernou pečkou, tak třikrát zdráva sadem do toho. Psala mi teda Petra, že by za to svoje italské poselství na krásný večer chtěla nechat hrát Slipknoty a pecku Snuff. No, tak to je pěkný. Když tak si najděte na internetu, teda vy starší, vy mladší ne, komu není 18, si najděte, co je snuff porno třeba, ale on je to takový mýtus, jako, že někoho jako zabijou a je to pro zpeněžení. No, zkrátka si to dohledejte, nebudeme to tady rozebírat, protože nás poslouchají mladší posluchači a po 22. hodině ještě není. Každopádně tato pecka se Slipknotům moc povedla. O Slipknoty si tady psal taky i Michal Hromádko, který chtěl nechat zahrát Slipknoty a ať nám to s kámošem v posilovně utíká. Díky, pane. No tak tohle pecka Snuff není úplně jako do posilovny, ale nebojte se, do posilovny, Michale, budeme ještě samozřejmě skladby hrát přímo. Tak, Petro, to je pro tebe. Rock Radio, Rock Radio, Rock

0: Rudy Schneider a jeho Rose in the Desert. A teď si dáme českou píseň do uší v naší rozjetý druhý půlce roku na přání na vašem oblíbeném rock rádiu. Proberu maily, tak je samozřejmě. Psal tady táta Ondřej maila a napsal: ahoj, moc prosím, zahraj mému synovi Ondřejovi k dnešní úspěšné maturitní zkoušce. Měla by to být pecka pro tebe od komunálu. Právě míříme na oslavné grilované koleno a pivečko, tak ať nám to u této geniální skladby chutná ještě více. Moc děkuji. Tak, Ondřej juniorovi gratuluju, Ondřejovi tátovi taky gratuluju, že má tak skvělýho syna, že se to takhle povedlo. Kluci, ať vám chutná, užijte si to a v pořádku doražte domů, žádný voloviny. Jú.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Rock Radio.
1: Tady je Milan Fej ze skupiny Delta Boys. Zdravím všechny posluchače Rock Radio. Jsme pěšáci
2: rock and roll. Ahoj, tady je Mardi z kapely Vypsaná fixa. A
3: jmenuji se Láďa Křížek a zdravím všechny Big Beatáky.
4: Ahoj, tady je Olda Říha Katapult, ať se vám daří, ahoj.
5: Nevadí mu, jestli sněží, nebo je krásný den.
6: Nazdar, tady je Lečok, zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Hej, vykropím si
7: kredlou no. Dobrý den, tě Vísky, a zdravím všechny posluchače Rock Rádia.
8: Teď měláš se bývat, slovem si hypotéku.
9: Hi, we're Girls School, I'm Enid.
10: And I'm Jackie.
9: And you're listening to Rock Radio.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: geniální spolupráce Queenie a pan David Bowie a samozřejmě pecka Under Pressure. No a teď si dáme zase českou píseň do uší, je to potřeba. Dovolal se mi Sandokan Petr, který by pro svoji milovanou manželku Vlačku chtěl nechat zahrát od Danalandy Zombici. Tak, milý Petře, milá Vlačku, já vám přeji příjemný, krásný středeční večer a tady máte tu nádheru.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Nejlepší písničku do našeho roku na přání a jehož druhou půlku právě teďka posloucháte, si napsal Honza Málek z Olomouce. Hoj Jirko, kamaráde z Olomouce, zdravím mé rodné město ještě jednou, zahrál bys něco od Faith No More? Děkuju moc, něco pěkného. Jinak hezký pozdrav všem v rádiu. Děkuji, Honza. No tak jo, tak já jsem vybral pecku za let 90., protože jak možná už všichni posluchači vědí, to je má oblíbená dekáda, jak životní, tak i hudební. A vybral jsem záležitost Evidence, vlastně tuhle pecku jsme ještě nehráli vůbec v roku na přání. A je to album King for a Day, A Fool for a Lifetime, tak se to celý jmenuje. Je to s takovým tím štěkajícím psem. A to si pamatuju, že to jsem se tenkrát koupil na CDčku, no to byly časy. No nic. Pojďme si to pustit. Vzpomínat můžeme během téhle skladby.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: tohle byly na 100% Green Day. Offspring jsme tady pouštěli na začátku hodiny, já už to nespletu, fakt přísám. Basket Case, záležitost z roku 1994. Co budem dál hrát v našem roku? Napsání opět českou píseň a bude to alkohol. Volal mi Apáč, který říkal, že před 14 dnema začali slavit narozeniny a že už 14 dní má kocovinu, že už to nebaví, ale že mám všechny pozdravat v baru u Jána, tak zdravím do u Jána, do baru. No a zdravím taky všechny pokrývače a tak dále. Do toho mi psali ještě, tady to trošku navazuje na to, Míra Šedivý, ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bys tam pustit rybičky 48 a slibu, že nebudu pít, díky tvůj věrný námořník. Ty se zložral, viď Míro, proto mi to píšeš, hele, neslibuj, lepší, myslím, je fungovat jako spalovač chlastu, to nikdy kocovinu nemáš. Aspoň tak to tvrdí Ota Hreš, no a toho si teďka dáme. Každopádně Míro, zdravím, já věřím, že na rybičky 48 ještě někdy dojde. Ale teď už alkohol, přátelé.
1: Rok na přání. Rock Radio.

je tu jen našeho pořadu Rok na přání pro dnešek. 120 minut uteklo opět jako voda, nám nezbývá, než se rozloučit. Tak dneska bychom se mohli rozloučit trošku úchylně při té středě, co říkáte. Tady mi psal Honza Vávra, kapitáne, prosím, prosím o zahrání něčeho pěkného od Lindemana. Zrovna makám na zahradě a tohle by bodlo. Pro tebe a pro všechny. Zdraví Honza. Tak jo, tak já bych se rozloučil s peckou Fish On, taková krásná rybářská píseň, která není tak úplně o rybách, stačí si přeložit text, to už nechám na vás. Každopádně s touhle peckou se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Já vám přeju při středě dvojitě plodný večer. Zítra se na ty přeživší po dnešním středečním masakru budu těšit opět po 18. hodině tady u nás na Rock Rádiu u pořadu Rok na přání. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15
0: rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
3: Motokeci Marcela Herbolta.
4: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného. Klatové krásné šumovské vozdy, Pohořelicách dvojku bílého, Bezlině, no to radši vynecháme, a v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
5: Zdravím posluchače Rock Rádia, tady Adam Březí, chtěl bych vás všechny pozvali tenhle víkend na rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova a zázemí je v Českých Budějovicích na výstavišti. Rally doznala spousty změn, organizátoři se činili, takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohoutce jedou v obráceném směru než v minulých letech, takže v podstatě nové rezety a všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si užijeme společně hezký víkend a potkáme se v co nejhodnějším počtu jak na výstavišti a servisu, tak podle rychlostních zkoušek. Ahoj.
4: Kromě Adama, který na svém voze veze Cibrťo Subásník, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců, můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách s Super RZ-tou, průjezd cílovou rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov.cz.
3: Rock Rádio Motokeci. Rock Rádio, slušnej rok pro pamětníky.

Pravá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika.

colors and the flower falls.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Ich

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz. It's

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
2: To on, jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte.
1: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Třeba je... Třeba se vás... Plachej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Taky prosím tě.
2: Pepino, už toho máme dost.
1: My taky. Matýsek se posral.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15
0: rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
0: Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
3: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
4: Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
5: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
6: To je pravda. Díky. Erno, ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
4: Klaxon troubí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
3: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
2: Musí jí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
3: Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
2: Bude finále a tam se všichni musí oženit.
0: Rock Radio. Konec legrace.